Hit Radio Nord Music.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
15: Alegria dny jsou tady.
14: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace.
14: Pobytové zážitky.
15: Adrenalin.
14: Automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
14: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné pondělní ráno, je přesně 6 hodin a také první zprávy, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Jediným týmem, který v nedělních zápasech fotbalové ligy dokázal vyhrát na svém stadionu, je vedoucí Slavia. Ta otočila zápas Plzní, když vítězný gol na 2-1 v nastavení dal Chorý z penalty, kterou poprvé neproměnil, ale při opakování už se nemýlil. V Hradci potvrdili pověst nebezpečného soupeře Teplice, které zvítězili 2-0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní páté. Čtvrtá je Olomouc, z jejíhož stadionu veze po výhře 3-0 všechny body sedmá Sparta. Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i o bod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil, protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Už zítra můžete cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Doprava Ústeckého kraje se v úterý připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace Důkapka budou moci získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému Důk. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ostatní si musí nejpozději zítra aplikaci stáhnout, jednodenní jízdenka zdarma se jim nahraje. Nabídku můžete využít k cestování po celém Ústeckém kraji. Na severu Čech dnes bude převládat proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem. Snídaně šampionů. My vám přejeme krásné ránko, je pondělí, 6:03, opět jsme se tady potkali a jsme moc rádi, že i vy jste tady. A já jsem rád, že jste tady vy dva. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Filo.
3: Krásné ráno.
1: Tak co víkend?
2: Tyjo pačka, proberem.
1: Ne? Proberem. Tak proberem i vás a doufáme, že to zvládnou činasky. 19:70, tím startuje pondělní ráno. Tak hezké pondělí.
0: Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou Činasky. 1970, silný ročník 70, pokud se vás to týká, je vám pravděpodobně 56. A vy, kdo máte narozky od zítra dál, tak 55, jestli dobře počítám. To jsou počty, co? Po ránu. Já se o těch narozeninách nebavím náhodou. Já jsem byl o víkendu hrát 70. narozeniny. A už budu dělat asi jenom tohle, protože mám z toho další akci, další 70. Jo. A vlastně se hrály songy, který znám třeba od mých rodičů. A bylo to super, bylo to super. Takže pokud někdo slavíte 70, rád přijedu.
1: Takže ty jsi o víkendu hrál takhle. Hmm. Co Fíla dělal?
2: Tak já jsem byl v rádiu v neděli, tady jenom se přiznám. V sobotu jsem měl takový moderování skvělý, takový padelový akce, to je to, co já teď chodím hodně hrát padel poslední rok, ale stala se historická událost, ne, že bych se chtěl pochlubit. Po 5 letech jsem se nechal překecat a šel jsem hrát zápas velkýho fotbalu, ten já už vůbec nehraju. Takhle, dal jsem i gól, vyhráli jsme 9-0, byla to úplně ta nejnižší soutěž, co se dá hrát, ale... Zjistil jsem k mému zděšení, že v mých 35 letech já nejsem schopen dlouhého sprintu. Mě začne něco píchat tady na boku, nějaký skříplej nerv. Takže já jsem odehrál 90 minut fotbalu bez rychlého běhu, ale i to stačilo na tu nejnižší soutěž.
0: Mně se líbí, jak se Filip pochlubil s ničím, jo? Kdyby ten zápas skončil 1-0 a ten tvůj gol byl rozhodující, tak dobrý.
2: Ale... Tak mohl jsem si to vymyslet, ale...
0: Kdyby to bylo 8-0, tak se nic nestalo vlastně.
2: Ne, to se nestalo. Ale já jsem chtěl říct, že hele, přišla se podívat máma, táta velká. Sláva, že jsem vůbec na trávníku, no ten bustík v tom drezu malým tam, že jo. A co ty, Jasmin, si dělala? Doufám, že je něco užitečnějšího než já, teda.
1: Já jsem sobotu jsem strávila ve studiu a včera jsem si užívala, že tady pršelo. Takže já jsem koukala na svý všechny guilty pleasure pořady, jakože máme rádi Česko, možné je všechno, inkognito, Love Island, hele, já si jela všechno a ještě jsem dělala hudbu, no.
0: Je takže vlastně klasika. Pravda, že včera krásně pršelo, já jsem se podíval na radar, já jsem taková rosnička, teda jo, to se o mě možná trochu ví. A teďka na to koukám a říkám, podívej, ono bude pršet v celé republice, protože opravdu ten pás šel všude, takže si myslím, že vlastně můžeme říct, že pršelo i u vás, kdo nás právě teď posloucháte. Nicméně za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak by nás zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jaký víkend jste měli vy. Stačí to v pár slovech, ať to není úplně dlouhý.
1: Číslo k nám 777-937-777 a my budeme mít 60 sekund na to, abychom to všechno od vás přečetli.
0: No a my teďka máme 3 minutky na to, abychom ty zprávy dali dohromady. Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika na Hit Radio. Tak hezké ráno.

Za malou chvíli 7:15, tohle je pondělní Hit Radio taky. Za malou chvíli 7:15, tohle je pondělní Hit Radio taky Alex Warren. No

0: dělala i minulej týden, člověče.
1: Vlačka, Praha, fitko, pivo, botanická zahrada a poetika.
0: Ilona, pyžámkový víkend.
1: Lucka, hranice, fotbal.
0: Lukáš Velká Bíteš, noční.
1: Petra Svoboda nad Úpou, sobota Rudolfovy slavnosti, neděle dceřiny atletické závody v Trutnově.
0: Mirka z Valmezu, sobotní dopoledne v práci, pak uzení, neděle, fotbal, super víkend.
1: Lucka Liberec, nákupy, minerály a webinář. Mě baví, jak nám píšete, že jste byli na různých akcích takhle po republice. A je dost pravděpodobný, že vy, kdo posloucháte, kdo jste se třeba nezapojil do minuty šampionů, tak si říkáte, a tam jsem byl taky, Dne na to, tak to jsem čet, že byly nějaký problémy na silnicích, ale že to bylo hezká akce, spousty lidí. Tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme, že tady jste s náma, no a posíláme další hity. Tohle je Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 6 hodin 14 minut.

0: Krásné ráno z Hitrádia, tohle je pan Sheeran, Castle on the Hill. 6.20, ladíte Hitrádio, dobré ráno.
1: Američani asi ještě nějakou dobu, nějakou chvilku nebudou chtít slyšet slovo Česko, protože naši tenisti je v Davis Cupu poslali domů. Vyhráli jsme 3-2 a máme tím pádem vlastně otevřený dveře na finálový turnaj 8 nejlepších týmů světa v Boloni.
0: Já si říkám, aby prostě se to nedostalo k Trumpovi, aby na nás neuvalil nějaký cla, nebo aby nechtěl tady v Čechách něco přejmenovat, že jo?
1: Ale co se mi jako líbilo, byla vlastně reakce amerického kapitána jejich, který řekl, že Češi a Amíci se neměli podle něj potkat takhle brzo, protože podle něj patří oba ty týmy do nejlepší čtyřky a vlastně se nám chtěli úplně vyhnout, což je za mě fakt velká poklona, ne, Fílo?
2: No, mně se hlavně jako líbí a obdivuji, že my máme 10 milionů obyvatel, podívejte se, kolik mají Spojené státy americké a my prostě dokážeme s nima držet krok nejen v tenise, ale třeba i v hokeji, když se nám zadaří a podobně. Takže klobouk dolů navíc, nevím, jestli jste sledovali ty zápasy, ale ono se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře, my jsme to jako celý otočili, na závěr dvojice menší Klehečka vyhrála svoje zápasy a... Byl to plný Instagram, i třeba od Lucky Neumannové, která je vlastně přítelkyně jednoho z hráčů, Jirky Lehečky, myslím zrovna, tak díky ní, já to tam vždycky vidím, že ona fandí, že jo, má content, takže klobouček dolů.
1: Takže Češi jedou do Boloní mezi 8 nejlepších.
0: No, on si ten protivník stěžoval prej na los, jo. Jako takhle, přiznat, že byl prostě slabší, asi nedovolilo ego. Ale takhle, úspěch v tenisu dobrý, to jako je fajn, ale co ta nafta, levnější, co? Možná bude teda levnější. Dobrá zpráva pro vás řidičů, že dneska se má řešit zastropování cen paliv.
2: Na 60 korun, že by to zastropovali. Radši, víš?
0: Ale jako neříkali, kam to budou stropovat, jestli budou nahoru nebo dolů, ale doufejme, že dolů. Tyjo, tak to byl pořádný oslý most, tak se od tenisu dostat k palivům teda. Ale dobrých zpráv není nikdy dost, takže dvě mouchy jednou ranou jsme zvládli. Doufáme, že vám tady ty informace udělaly radost. Za chvíli vás pobaví i další muzika Linkin Park. No a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Maxi.
9: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
21: Okim.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na nájezdu na dálnici D11 od Smiřic na 103. kilometru směrem na Jaroměř. Probíhají stavební práce, nájezd na dálnici je uzavřený. No a na trase Sklatov na Železnou Rudu u Běšin probíhá oprava železničního přejezdu. Projíždí se Kyvadlově.
23: Hit Radio Nord Music.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, snídaně šampionů a Linkin Park a teď taky Filip a jeho ranní update. Ranní
1: update. Krásné ráno. V Číně se začíná pomalu rozmát nový obor podnikání, a sice pronájem mladých lidí seniorům. Tito mladí dospělí, nejčastěji dvacátníci či třicátníci, mají starým lidem nahradit jejich děti v podobném věku. Ty se totiž musí věnovat vlastním rodinám a kariérám, a to často ve vzdálených městech. Takže osobní kontakt se svými rodiči mají bohužel jen minimální. Stříbrný poklad z vikingské éry našel na své zahradě majitel domu v dánské obci Rebuild, když si upravoval pozemek pro stavbu nové terasy. V zemi se ukrývaly předměty o celkové váze 19 kg, což znamená, že jde o největší objev svého druhu v celém Dánsku. No a na závěr, mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhl při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tak co tomu říkáte? Měl by dostat nějaký diplom za to, či radši do vězení?
0: No, chtěl teda ukázat teda svůj pokročilý jako vývoj, jo, a úplně to nedopadlo, takže si řekl, že budoucnost dopravy teda dneska ukazovat nebudeme, ale třeba to byl záměr.
1: Schválně.
0: Třeba to byl záměr, schválně.
1: S tím prostě nesouhlasí, aby se auta řídila sama.
0: Jako co se povedlo, tak je rozhodně reklama, protože když se o pakistánským vývojáři bavíme tady v českém rádiu, hele, klobouček. Marketing jako blázen. Ona ví, Lucie 6:32, tohle vás zabaví, tak pojďme si to užít, šampioně, hezké ráno. Otáčím se k tobě, lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadle tvých očí

0: tohle šlape. Na ráno ideální Kato John, Turn the Lights Off, 6.39, ladíte Hit Radio, no a už za půl hodiny, dámy a pánové, budeme opět zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 hodin, 10 minut, opět v éteru zazní náš soutěžní zvonek a vy si tak můžete vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců, jenom za to, že se vylezete podívat, jestli náhodou před vašimi dveřmi, před vaším domem nestojí někdo od nás z Hit Radia a nemává 7 000 korunami nad hlavou.
2: Kdo nejste registrovaný, tak ještě pořád máte čas, my taky nevíme, kam dneska ta naše hlídka dorazí a dojede, takže utíkejte na web Hit Radia, registrujte se a my budeme držet palce.
0: Tak za půl hoďky zvoníme, no a já teda musím říct za sebe, že se těším na pátek. Strašně moc se těším na tenhle pátek, protože my za vámi vyrazíme osobně, takže s někým z vás, kdo nás teď ladíte a máte registraci na webu hitradio.cz, se potkáme osobně, na to se moc těším, ale hlavně, na co se těšíte vy, je to,
2: že v pátek vám předáme 50 tisíc korun!
0: Wow, 50 táců z tohohle 100 tisícovýho koláče, který mezi vás rozdáváme. To se těším. Ale předávám to já, anebo to předáš ty? V čích rukách ty peníze budou, Jasmin?
2: No, každý bude držet tu jednu část papírku, ne?
0: Takže já budu držet 15, ty budeš držet 15 a...
2: Ne, prostě budeme mít 50 tisíc a každý z jedné strany, takhle to předám.
0: Jo, takhle. A ona je 50 tisícovka?
2: Ne, jako nakupený na sebe,
3: já
2: ne, ty jo.
3: Já pím, vlastně si dám legraci, já jsem s tebe takhle po ránu.
0: Tak ať to nezazní, takže ať to nezazníme úplně, takže hitradio.cz, registrace, dneska 7 tisíc a v pátek vám vezeme pade.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
12: se to má podařit. Datart uvádí Dny Marianne.
13: Dny Marianne, jo.
12: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
15: A Krhut se přidává, hoj.
14: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
15: Přeježděný vztah 3.11.
14: Lístky najdete na ticketportal.cz.
15: Tak googli, kupuj a přijď. Yeah, yeah, yeah. Oh,
16: dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosejček a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Českých Budějovicích, ve Vrbenské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, projíždí se s omezením. No a na výjezdu z Teplic na osek za Dubím se srazilo osobní auto se zvěří, dejte tam pozor.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 21. A vy jste naši miláčkové, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů, dobrý den. Experti přichází s tvrzením, že na podzim fungujeme my chlapi podobně jako jelen v říji. Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje, jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím. A co ty jakožto muž, Filipe?
1: Já si to taky nemyslím.
0: Nemyslíš. A co si myslíš ty, Jasmin, z pohledu teda tvýho Kuby? Chováš se jako...
2: Nechme Jakuba Jakubem, ale... Ale já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne? A nebo, že jasně, buď jaro, to je v nás všech, ať se jako holka nebo kluk, ale v zimě naopak, že jo? Jak se lidi zakutlošejí, venku je zima, nikam nechceš, tak to svádí víc než podzim.
0: Proto říkám, že s tím nesouhlasím, protože já teda nevím, jak to máte i vy, kdo jste u rádia, ale já teda s koncem roku mám spíš problém, já nevím, se vyhrabat z postele a probrat se, než abych se choval jako lesní zvěř. Jo. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No, ne, jenom při pondělku. Soler, La Cintura, tak tohle by nás, jeleny a srnečky mohlo probrat. Tak pojďme na to, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné pondělní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na dětské letní tábory odjelo letos nejméně účastníků za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic vyrazilo na pobytové akce zhruba 194 tisíc dětí, což je o 7 tisíc méně než v loňském roce. Důvodem je proměna chování rodičů, ti dávají přednost příměstským táborům, ze kterých se děti vracejí večer domů a chtějí mít své potomky pod větší kontrolou. Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které v posledních týdnech prudce zdražují. Kabinet je představí dnes po svém jednání. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že nafta a benzin zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Podobným krokům už v uplynulých dnech přistoupily také některé okolní evropské státy. A pojďme také na hokej. Kladenští Rytíři prožívají pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem skvělý vstup do nového ročníku extraligy. Ve třetím kole vyloupili po vítkovickém také Liberecký Let, když Bílé Tygry porazili 3-1. Kometa přetlačila Hradec Králové také 3-1 a oslavila první vítězství v sezóně. Litvínov zdolal Vítkovice těsně 3-2. Stejným výsledkem se radovali České Budějovice proti Olomouci. Karlovy Vary potom prohráli v Pardubicích 2-5 a pražská Sparta hraje s Mladou Boleslaví až v úterý. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Bílina má v letošním ročníku soutěže Stavba roku hned dva zástupce. Je to netradiční vyhlídka Chlum s pohyblivou lávkou a nová správní budova tenisových kurtů. Obě stavby se dostaly mezi soutěžní projekty Stavba roku 2026 a o jejich podpoře teď můžete rozhodovat v hlasování. Vyhlídka Chlum je přihlášena pod číslem 118, no a druhým bílinským zástupcem je novostavba správní budovy tenisových kurtů. Tu najdete pod číslem 76. Na Ústecku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost s přeháňkami, srážky budou četnější na horách a teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránečko.
14: Krásný pondělí vám všem.
15: Snídaní šampionů.
13: Tak už za malou chvíli budeme zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní se blíží a někomu z vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, povezeme 7000 korun.
14: Kdo ještě registrovaný nejste, můžete to udělat právě teďka.
13: A právě teďka. Od nás pro vás. Za mě jeden z nejúžasnějších songů na planetě Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio v 7.10.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to je čas, kdy tady ve vysílání zvoníme a vaším úkolem, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, je se jít podívat, jestli u vás náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Když to do 30 sekund stihnete a pozdravíte naší hlídku, tak dneska získáte rovnou 7 000 korun.
0: No a někde v republice už je náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Moc vás zdravím, šampioni, ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ránečko. Tak pojď nám prozradit ne město, ve kterém jste teďka, ale jak to tam vypadá? Je tam rušno, je tam klidno?
3: Nedaleko ode mě krásný kostel a rušná ulice, respektive silnice, přes kterou jsme museli přijít asi půl hodiny dopředu, jak bychom se k těm dveřím dost možná ani vůbec nedostali, takže jo, je to tady docela divoký. Aha. Nový pracovní týden, spoustu aut, tak jsme rádi, že to dobře dopadlo, tedy doufejme, že to dobře dopadne.
0: Skoro mi to zní, jako že jste v nějakém velkém městě, no tak zatím nebudeme prozrazovat a Ondro, my jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní v soutěži, kdo pak to zvoní? Běžte se podívat teď před dveře, máte na to půl minuty.
2: 30 sekund běží, takže pojďte, pojďte, pojďte, koukejte z oken, otvírejte dveře, nabíhejte.
3: Tady pořád nic?
2: Ne.
3: Tady nic?
0: 7 000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
2: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
0: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme, už můžeme prozradit, kde právě teďka jste, v Brně.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
0: A slečna přišla
3: o 7 000 korun.
0: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutné oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
0: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
0: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8 000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: A vy se utíkejte registrovat na web Hit Radia, ať můžete taky soutěžit a hlavně dávejte pozor v 7.10.
0: Tak zítra.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle jsou hity, tohle jsou One Direction, 7 hodin 18 minut. Krásné ráno, zítra rádia.
1: Existuje jedna věc, kterou na podzim děláme úplně

0: všichni a přitom vlastně nikdo neví proč, sbíráme kaštany a přitom k čemu? Jakoby k ničemu nejsou, ale stejně, když jdete po tom chodníku, po trávě, kdekoliv a vidíte tam ten krásný lesklej kaštan, nebo naopak ten obal zelený, který se vám zdá, že to úplně jako chcete vyloupnout, tak to prostě seberete. A vy teďka na mě koukáte, jako že jsem sama, ale nejsem.
1: Jako máš zajímavý aktivity, mě to spíš vrátilo zpátky do dětských let, konkrétně na základku, já nevím, jestli jste to dělali taky, ale my jsme měli vždycky za úkol donést, já nevím, učitelka řekla, doneste 15 kaštanů, protože budeme dělat zvířátka, tyjo. A to byly zvířátka prostě, jo, to vzala ten kaštán, vyvrtala z toho díru takovým tím ručním vrtáčkem, strčila z toho špejly a prostě všichni měli žirafy, takže pak na tom okně celý podzim a zimu bylo v té třídě vystavený takhle prostě celý zvěřinec, žirafy a psy.
0: Tak ruční vrtáček jsem neměla, já tam rovnou prdla tu špejli. Ale jo, a teď to bylo fajn vlastně, ne? To rozvíjí nějakou kreativitu v tobě, jako v dítěti.
1: Jako, ne, bylo to super, říkám, já na to vzpomínám rád, ale teďka, když se na to vzpomínám jako tak zpětně, tak si říkám, že jako všichni dělají jenom žirafy. Kde je nějaká ta kreativa, jo?
0: Podle mě se
1: to dělalo už v pravěku. Jo, že si řekli, a děti, co se budeme učit, co si teda uděláme tady kreativního, ať si vyzdobíme jeskyni. Jo, hele, sezbírejte kaštany, akorát špejle, místo špejlí, nějaký větvičky.
0: Jaký pazourky trošku.
1: A byly žirávky. Tak možná vy, kdo nás teďka posloucháte, ať už rodičové nebo děti, my víme, že tam jste a že vás rodiče vezou do školy. Nemáte náhodou sebou nějaký kaštany dneska? Na výtvarku, nebo v čem se to dělá?
0: Ale už venku opravdu jsou, takže děti, můžeme sbírat.
1: Script Will.i.am, další muzika pro vás a pro vás, kdo nás hladíte na cestách, taky bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
7: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
17: Tak co rande?
18: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
17: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
18: A léčba.
17: Terapie módou. Jdeme!
19: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
20: Trenírkarna.cz.
21: Hlášení pro lovce slev.
22: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
23: No to není možný.
22: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
24: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
25: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
26: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
25: Vážně?
26: Já mám Lelosy na sobě celý den.
25: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západu, hlásíte sraženou lesní zvěř na Tachovsku mezi Štokovem a Chodským újezdem. Dejte pozor na sraženou srnu na silnici. No a na Svitavsku mezi Pohodlím a Lezníkem došlo ke střetu osobního auta se zvěří, projíždějte opatrně.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Silver na Hit Radio v 7.31. Dobré ránko, za chvíli rychlá pětka. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Bývalý hráč anglického Tottenhamu nebo Crystal Palace Andros Townsend zažil v Thajsku hodně netradiční poločasovou přestávku. Při rozcvičování ho srazil a částečně přejel malý silniční válec. Townsend ale incident vzal s humorem a dokonce ve druhém poločase nastoupil do zápasu, který jeho tým vyhrál 3-0. Na jednom ze skotských ostrovů se rozhořel neobvyklý spor kvůli psovi. Američanka, která na ostrově žije, žaluje místní kavárnu poté, co jí tam odmítli pustit psa. Tvrdí, že kvůli zákazu došlo k diskriminaci a případ už řeší právníci. Spor je prý dokonce tak vážný, že místní podnik čelí finančním problémům. Na závodech humanoidních robotů v Pekingu padl velmi neobvyklý rekord. Jeden z robotů zvládl 100-metrový sprint rychleji než oficiální světový rekord Usaina Bolta, který činí 9,58 sekundy. Závody ukazují, jak se rychle robotické technologie posouvají a podobné soutěže mají podle organizátorů sloužit i jako test schopností robotů v reálném světě. Tak co tomu říkáte, že robot už běžel rychlejší než Usain Bolt?
3: No, že už i teda sportovci jsou na tomhletom seznamu ohrožení.
0: Já si říkám, jestli má vůbec smysl pořádat olympiády a tady ty věci, jo, když to bude o tom, že se bude předhánět, která fabrika vyrobí lepšího a rychlejšího robota, jo? Nevím, divný. Divný, no ale doufejme, že vy budete ještě o kus rychlejší, protože je tady rychlá pětka a celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a to na celý sortiment. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Zara Larsen, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete, nebo rádi vypadáte, že sportujete, tak pozor, protože dneska hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, ať už to je mikina, boty, legíny, prostě co vám zrovna chybí.
0: No a tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které můžete být kdykoliv, kdokoliv, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport, prevenci. A navíc mají taky, pozor, Benefit Club, kde jsou slevy třeba i na kosmetiku nebo dentální hygienu. No a s námi si dnes zasoutěží Marie z Prahy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, já vás zdravím.
0: Hezké ráno. Jaké máš ránku pondělní, co? Lehký rozjezd?
2: Docela to jde. A teď je to ještě lepší teda.
0: No a pokud vyhraješ, tak to bude úplně nejlepší. Tak Maruško, jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6 nebo 12.
2: Já jsem vám teď vůbec nerozuměla.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6.
2: 12.
1: Dobrý.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Marie, která část těla spojuje hlavu s trupem?
2: Krk.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Hit Radio?
2: Hit Radio. 4.
1: Ano.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který stát má tvar boty?
2: Itálie.
1: Mhm.
0: A poslední pětka.
1: Jaké číslo je římskými číslicemi psáno jako X?
2: 10.
0: Marie,
1: je to
0: ty
1: tam.
0: Jsi skvělá.
2: Ujasný.
0: Je to doma. Voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour CZ, který věnovala Vojenská zdravotní pojišťovna. Maruško, je to tvoje.
2: No ježišmarja, vám strašně děkuji, mám ohromnou radost.
1: No tak to máme radost, taky moc gratulujeme.
2: Jo, děkuji moc.
0: Tak jo, hezký den, zvládně pondělek a zase někdy se těšíme. Ahoj.
2: Děkuji, já taky.
1: Ahoj.
0: Rychlá pětka opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, tohle je Hit Radio v 7.42. S vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Hezké ránko. Tak jsem slyšel, že v Brně mají novou službu. Je to přeprava osob spojená s demontáží vozidla. Zdarma. Možná jste to potkali, tenhle příběh. Brněnský pasažér ztratil nervy s taxikářem, který odmítl jet na červenou. Což už jako tohle nedává smysl, že na červenou se nejezdí, to víme. No a zákazník se na řidiče naštval tak, až mu vyrval dveře z pantu. Jo, takhle, ač to je jako vtipný, tak je to hrozný. Já si nedovedu představit, jako co se tam muselo dít. Mi neříkej, že to bylo jenom kvůli červený. Jakože mu řekl, teda spěchám, honem, spěchám na schůzku a on to neprojel, tak prostě když zastavil, tak mu vyrval dveře.
1: Jako ale, zajímavý no. Story z Brna.
2: Třeba tu červenou prostě jako má k ní nějakou oblibu, třeba sázel na černou hodně, víš co?
0: Jo, že mu to jako připomíná.
2: Přesně
0: jako,
2: tak.
0: Špatný
2: tak.
0: Časy. No, něco mi říká, že asi po jízdě si navzájem nedali hodnocení 5 hvězdiček. Tak zdravíme na Moravu a zdravíme vás všechny, kdo nás sladíte. 7.43 Last Good Night, za malou chvíli taky bude doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
18: Chytří si to spočítali. Tayron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
19: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Franto, co pa všechno se dá sušit?
21: Ovoce, houby, bylinky i maso.
20: A tvůj Bůček?
21: Ten už nestihneš.
22: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
23: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Rokycansku u Týčku. Ve směru na Točník budou probíhat práce údržby. No a na trase z Polska na Liberec u Grabštejna dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A na D11 na 62. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto.
25: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
26: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity. Eva Farna.
1: Taky Miraj, vzpomeneš si 7.54 na Hitrádiu.
2: Pokud si myslíte, že mluvíte dost rychle, tak vás teďka možná překvapíme, protože přesně před 36 lety padl světový rekord v rychlostní mluvě a za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov a ať se vám to líp představuje, tak je to skoro 11 slov za jednu jedinou sekundu, což je úplně nereálný
1: představ. Já tomu pořád nevěřím, to není možný, jako jak chceš říct za jednu vteřinu 11 slov.
2: No nejde to prostě, já nechápu, jak to udělal ten člověk, ale řekla jsem si, že si to tady můžeme vyzkoušet. Takhle, nedáme si těch 56 sekund, protože to bychom tady dvě minuty dělali úplný kraviny, ale dáme si půl minutku každej, já a ty. A mám tady text od Hamleta, tak si říkám, že bychom to mohli dát do něj, což je pro mě pocitově strašně těžký, já to vidím a chci jako přednášet a recitovat, ale zkusím to a nastavuju tady 30 sekund.
1: Počkej, takže opravdu do toho jdeme, jo?
2: No jdeme do toho, tak já začnu, jo? Tak a pak to spočítám.
1: Tak startujeme teď.
2: Bíči nebí, to je otázka, je důstojnější v duchu snášet rány a šípek krutého osudu, anebo pozvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít spát nic víc a říct, že tím spánkem skončí bolest srdce a tisíce ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla. To je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít spát a snad i snít. Ano, v tom je ten háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat. Právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení osudu bez pravých, mocných, urážky pyšných, bolestné opětované lásky, pomalu spravedlnosti, trest z úřadu a pohrdání, kterého se slušnému člověku dostává konec.
1: Ježiši.
2: Ty kráso, tak počkej, já to vložím do AI-ka a zjistím, kolik jsem dala slov za 30 sekund.
1: Ty jsi hodně soutěživá, co? Ty jsi chtěla vždycky všechno vyhrát, že jo, ve škole.
2: Já jsem ten rapper,
1: Jasmína, Jasmína vždycky ve všem první, no
2: počkej,
1: jasně.
2: Spočítej slova, vkládám, tak a pojď mi. Je to přesně, šup.
1: Já teda musím říct, že si z toho tvýho textu pamatuju jenom být či nebýt.
2: 38 slov.
1: No.
2: To je hodně. Pochválím se, vy mě nikdo nepochválíte.
1: Tak jo, jsi dobrá, tak jo.
2: Tak a jedem.
1: Pane bože. Bíči nebýt, otázka je důstojnější v duchu snášet rány a šípek krutého osudu, nebo zvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít spát nic víc, zaříct si, že žijí svá kosmí, že bylo srdce, že si zra útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla, to je konec, po kterém by člověk mohl toužit zemřít spát a se na ty snít, ano, v tom háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás musí zastavit se a váhat, právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení času bez právých mocích, urážky pyšných, bolest neopětované lásky, pomalu spravedlnosti, drzost úřadu a pohrdání.
2: Takhle, půlka mu nebyla rozumět, ale od té druhé půlky se začal
3: začátek
2: snažit.
3: Začátek byl jako horší. Musím teda Jasmin říct, že tato říkala opravdu, že tomu šlo rozumět, ale Michale, já bych ocenil tvoje reperské vystoupení tady, protože to bylo teda něco,
2: MC
3: to se mi fakt líbilo.
2: Michael Kneip.
1: Já jsem rád, jestli nás třeba nikdo neodladil z toho, jak jsme tady teďka jako vyváděli, jo.
3: Takže že si tak to přepli v tu chvíli, kdy ty jsi začal, zrovna.
1: Řekli si, co se zablázne tady na tom rádiu. Ale já si to nepočítaj, Jasmin.
2: Ne, já vím, bylo to věta míň než já. Takže 136 minus pár slov.
1: Prostě říkám, se soutěživá, no.
2: No, ano, ano.
1: Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, další muzika pro vás do 8 a pak vám přidá Filip zprávy. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: trenirkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné pondělí, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst činil i přes 8 000 korun ročně navíc. Samoobslužné doručovací boxy dobyly Česko. Téměř milion lidí si v nich vyzvedává zásilku dokonce několikrát týdně. Provozovatelé plánují sítě ještě rozšiřovat a zaplnit některá bílá místa. Mají to usnadněné tím, že boxy nebudou stavbami a vyhnou se tak zdlouhavému papírování. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté se v osmi finále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Velký zápas pro Čechy startuje od 15 hodin a 40 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Už zítra můžete cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Doprava Ústeckého kraje se v úterý připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace Důkapka budou moci získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému Důk. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ostatní si musí nejpozději zítra aplikaci stáhnout, jednodenní jízdenka zdarma se jim nahraje. Nabídku můžete využít k cestování po celém Ústeckém kraji. Na severu Čech dnes bude převládat proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, hezký ráno.
16: Dobrý ránko při pondělku. Snídaně
15: šampionů. My tady rozjíždíme poslední třetinu pondělní snídaně a jsme rádi, že vy jste u toho s námi.
16: Statisticky existuje šance, že právě dneska potkáte lásku svýho života. Jak je to možný, to si řekneme za chvíli.
15: Maroon 5, Cardi B, tím startuje další hodina. Hit Radio.

0: Maroon 5. Taky Cardi B, Girls Like You, 8 hodin, 7 minut, vyladíte pondělní Hit Radio. Dobré ráno.
1: Možná jste dneska ráno vstali s tím, že je prostě obyčejný den, obyčejný pondělí, ale třeba dneska ráno potkáte lásku svýho života, nebo kdykoliv přes den, protože průměrný dospělák má údajně šanci 1 ku 562, že právě dneska potká opravdovou lásku a můžete tomu trošičku pomoct. Online seznamky mají šanci zvyšovat o 17% a jeden drink o dalších 16%.
0: A jak tomu přijdeme my, kdo už jsme svoji lásku potkali? Co to znamená? Jakože můžeš potkat další lásku svého života?
1: Tak my už ty šťastní jsme, ale teďka je prostor pro ty, kdo ještě hledají tu druhou polovičku, že jo? Tak tady máte návod.
0: Jak ty jsi vůbec potkala Kubu? Dá se to publikovat nějak?
1: Jo, dá, to bylo vtipný, to nás pozval kamarád na oslavu narozenin na lodi vlastně. A my jsme se s Kubou neznali, ale oba dva máme toho společného kámoše. Měl tam kámoš koncert svůj a byl tam dress code námořnický. A bylo tam pozvaných třeba 80 lidí a jenom já a Kuba jsme přišli v tom námořnickém dress code. Takže jsme si sami sebe všimli velice brzy. Ano, bylo to hezký.
0: Takže tohle vás vlastně spojilo. No já to měl takový prostě klasický. Jsme se tak jako potkali, zvedli jsme se do řeči a už to bylo. Jo? Nebyli jsme oblečeným námořnickým, pak to skončilo, takže jsme na sobě neměli nic, ale to je jedno. Spíš, takže je ta šance každý den, že je někdo z nás potká svoji lásku, ale 1 ku 560.
1: Jo, ale jo. Nás by zajímalo nějaký možná jako míň pravděpodobný místo nebo nějaký divný místo, kde jste někoho potkali, ať je to zubář, ať je to pohřeb, něco jako trošku divného. Já třeba jsem si jednou udělala, když jsem závodně sportovala, lehkej otřes mozku a ten, kdo mě probudil, tak s tím já jsem pak randila, čověče.
0: Jako takovýhle jako zajímavosti, že bychom jako chtěli po lidech, jo? No tak čím víc netradiční setkání, tak tím líp samozřejmě. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, máme na to WhatsApp 777-937-777 nebo nám pošlete ten nejzajímavější příběh, kde jste potkali vaši lásku vašeho života, klasicky SMS-kou na tohle číslo. My k vám posíláme další hity. The First Time, hele, to se vlastně i hodí.
1: No jo.
0: No jo, hele, to je náhoda, že to je v playlistu, co? Damiano David, tady ten Ital bude vám všem hrát na Hit Radio právě teď 8 hodin 10 minut.

0: Čtvrt na devět, minuta k tomu, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů.
1: Šance, že právě dneska potkáte svoji životní lásku, je 1 ku 562. A my se ptali, kde jste tu svoji lásku, pakliže už jste ji potkali, potkali vy.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, začneme hlasovkou od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Tak já jsem svoji lásku svého života potkala, samozřejmě není to nic extra, na koupališti. My jsme tam leželi s holkama a ten klučina prostě nás tam tím směrem jako zdravil. A teda já prostě, to bylo takový to, to prostě jsem si z něj sedla na prdel.
1: Koupaliště dobrý, to bych neříkala, že nic extra. Vždycky, když toho něco vznikne, tak to je extra.
0: Na těchto místech takzvaně nekupují zajíce v pytli. Že jako vidíš, jak ten člověk vypadá i neoděný.
1: Ano. Pojďme ke zprávám. Ester třeba píše, já jsem svou životní lásku potkala na masopustu, který se konal na Valentína. Byla to láska na první pohled, neatraktivní převleky nás nezastavily.
0: Taky píše Janča, dobré ránko šampioni, je to hrozný, když to napíšu, protože teďka bychom se nepotkali. Já svou životní lásku, manžela mých dětí, poznala v kuřárně na celofirmní akci. Teďka už jsem nekuřák. Nejprve stydlivka, která velké akce nesnáší, ale s množstvím alkoholu královna večera. Každopádně jsme se seznámili, povídali si asi do 4 do rána a pak se začali vídat častěji a častěji, až je z toho 13 let a 2 nádherné děti.
1: To je hezký.
0: I taková neřest může lidi spojit, samozřejmě nedoporučujeme.
1: David píše a je to hezká zpráva. Moji první lásku jsem potkal už ve školce, schovávali jsme se ve křoví, pusinkovali se a klečeli společně v koutě, protože nás nemohli najít. Až po 42 letech jsme se vzali, wow, když jsme měli oba už něco odžito. V srpnu jsme oslavili 10 let od svatby a je nám spolu skvěle. Je to krása, když máš po boku člověka, který ho miluješ celý život a to doslova. Ježíš, to je hezký.
0: Krásný příběh. Taky píše Tom. Čau, já svoji lásku potkal na Instagramu. Jak jsme se začali sledovat navzájem, pak si dopisovat a rozjelo se to. Je to 6 let, dnes máme 4letého syna a svatby se teda bojím. No, musíš do toho praštit, Tome, a to se mi povídá, co já taky ještě ne.
1: Tak dáme poslední třeba zprávu, přišlo jí strašně moc, tak Markéta píše. Ahoj, s mým manželem jsem se seznámila cca před 30 lety na pobytovém kurzu němčiny. Já ho tenkrát moc nezajímala, pálil po holce, která byla zasnoubená s jiným. Oba mi psali smutné dopisy. No a jednou jsem přijela na Silvestra, nějak se to zvrtlo a bylo to jasné. Podotýkám, že jsem za ním jezdila 350 kilometrů. Minulý týden jsme oslavili 26 let výročí svatby.
0: Já na tyhle das ist schön. Das ist schön. Tak my vám moc děkujeme za všechny zprávy, nicméně

Takže jaká je ta pravděpodobnost, že 1 ku 560 cca, že potkáte lásku svého života, tak vy, kdo jste svoji lásku ještě nepotkali, tak samozřejmě máte nás. Hit Radio, Lady Gaga, Abracadabra, 8 hodin 19 minut. Krásné ránku, šampioni.

0: 8.23, tohle je Hit Radio, Lady Gaga, Abrakadabra, krásné ráno. Za chvíli něco, co jste možná taky neslyšeli tisíc let. Já popravdě nevím, kdy jsem tohle naposled v rádiu hrál. Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me, tak tohle k vám letí za chvíli. A taky stihneme za 100 let tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
15: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
16: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
17: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
18: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
19: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
18: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Táborsku v Soběslavi v Bechyňské ulici u křižovatky Sokružní, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
21: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
22: Hit Radio Nord Music.

0: Vegeta. A pondělní Hit Radio v 8.32. Pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. V Kalifornii se uskutečnil tradiční šampionát v psím surfování. Desítky čtyřnohých závodníků vyrazili společně se svými lidskými parťáky na vlny a předváděli rovnováhu i nejrůznější surfařské triky. Psi byli rozděleni do několika kategorií podle velikosti a na prknech museli co nejdéle udržet stabilitu. Americký řidič kamionu Joe McCann strávil více než 20 let stavbou obřího modelu New Yorku. Z dřeva a pěnových desek vytvořil přes 800 tisíc budov a dalších staveb. Model zabírá plochu přibližně 15x9 metrů a zachycuje všech pět newyorských městských částí. No a na závěr, australská policie zastavila řidiče, který během jízdy v hustém provozu připravoval bagel. Neřídil přitom rukama, volant ovládal koleny a rukama si mazal pečivo. Policisté navíc ještě zjistili, že vozidlu propadla technická.
2: Všechno špatně,
3: no a
2: všechno.
3: Problém kde? Jo.
2: Ne, jakože já to nenávidím, když můj Kuba občas řídí kolenama. Vy jste to, chlape, někdy taky udělali?
0: Taky, taky.
2: Tak co vám je?
3: Občas, no. Tak potřebuješ.
0: Ale někdy.
2: Ale bagel prostě neděláte u toho.
3: No bagel, já jsem to jednou tady říkal, že od té doby, co mě na D1 málem zabil kus upadlý šunky z bagety mezi sedačku a hledal jsem to, tak už ne. Ale bagel nechám odvážnějším, no. Ale dodělal si ho teda, nechali ho to dojíst, nebo?
0: No, podle mě si to normálně dosvačil a pak mu dali pouta.
3: No, jasně, tak problém není. Roxette, Fading Like a Flower, srdcovka od nás tří, tak krásné ráno, šampioni.

0: DJ O, End of Beginning, tohle Hit Radio v 8.40. A dneska jsme zvonili.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dozvonili, akorát naše posluchačka, která byla registrovaná na webu hitradio.cz, dorazila okolik, o 12 vteřin později.
2: No, 10-15, něco takového, sekund po limitu. Takže zítra ale, to znamená, že vy můžete vyhrát 8 000 korun.
0: No přesně, neštěstí ostatních může být štěstí vaše. Takže 8 000 korun je v banku. A jak to funguje? Pokud slyšíte no téhle soutěže naprosto poprvé, tak stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a jakmile zítra v 7 hodin 10 minut uslyšíte tady ve vysílání zvuk zvonku, tak vaším úkolem je se jít podívat před dům a hlavně to stihnout během
2: do těch 30 sekund. Ano. Připomínáme, že v pátek...
0: Já se těším.
2: V pátek vám to povezeme my dva a povezeme vám 50 tisíc korun!
0: 50 táců před víkendem, tak vy, kdo jste registrovaní, už můžete vymyslet, kam byste nás třeba vzali. Můžeme si udělat v pátek mejdan.
2: A to bychom mohli hezký dopolko mít společný.
0: Detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
16: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau!
17: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
18: Nákupy v online shop CZ.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
20: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
21: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
20: Vážně?
21: Já mám Lelosy na sobě celý den.
20: Lelosy. Too comfortable to take off.
22: Hitradio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: doufáme, že máte super ráno, tohle jsou Linkyni. The Emptiness Machine 8.52 na Hit Radio.
1: Kdo milujete filmy a seriály a zároveň taky ten pocit, že něco vidíte dřív než všichni ostatní, tak si na konci září udělejte výlet do Plzně, protože od 25. do 30. září tam proběhne 39. ročník festivalu Finále Plzeň a letos tam nabídnou přes 100 filmů a seriálů, přičem zhruba 20 z nich budou premiéry nebo předpremiéry.
0: Prostě horký zboží, takže třeba ještě předtím, než je uvidíte doma, tak tam můžete zkouknout první dva díly minisérie Sériový manžel s Jakubem Prachařem a Jakubem Štávkem. Taky seriál Muže v letu s Bolkem Polívkou, Pavlem Zedničkem a Mirkem Donutilem, nebo se můžete těšit na novinku Táta s Davidem Novotným.
1: Co mě baví a co je tam novinka, tak vůbec poprvé v historii festivalu budou rozhodovat vlastně samotní diváci, jo? Že po filmu prostě zahlasujete a nejlíp hodnocený snímek dostane diváckýho zlatýho ledňáčka.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně takový festiák, že si můžete říct, hele, že byste tomu tu cenu dali, že
2: jo,
0: si to zaslouží.
2: A bude to tak.
0: Takže Plzeň, 39. ročník, Finále Plzeň od 25. do 30. září. Tak Hit Radio doporučuje a doporučujeme vám i poslední song pondělní snídeně. Tohle je Rachel Pletten, Fight Song. Hezké ráno. Like a small-

0: Rachel Patton. Jak bylo řečeno na Hitrádiu, poslední song, pondělní snídaně. Za mě teda to pondělní ráno velice uteklo, tak doufáme, že i vám to takhle sviští a že vám takhle posviští celý pondělek.
1: Zítra nezapomeňte, vezeme vám 8000 korun soutěži, kdo pak to zvoní v 7.10, buďte nachystaný.
0: Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily, pravidla, registraci najdete na webu hitradio.cz, jak bylo řečeno, v 7 hodin 10 minut 8000 a hlavně v pátek vám my dva s Jasmin vezeme 1050.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zítra v 6.
1: Pa, pa, pa.
0: Se tady potkáme. Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Teplickou Bdubí. V Ruské ulici se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě policie, počítejte tam se zdržením. Ještě jedna osmička na 53. kilometru směrem na Německo. Bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 15 stupňů, pocit chladu zesílí čerstvý vítr, po ránu už se mohou objevit i přízemní mrazíky, příjemnější počasí dorazí zřejmě o víkendu, kdy se očekává babí léto a teploty znovu vystoupí na 20 stupňů. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. V Ústí nad Labem se uskuteční festival Na Havla, který vznikl k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Festival začne zítra, potrvá 2 týdny. Nabídne 20 akcí, včetně divadelních představení, koncertů, výstav nebo výletů po místech spojených s ústeckým undergroundem. Součástí festivalu bude také promítání archivních záběrů na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně z Havlovy prezidentské cesty po severních Čechách v roce 1990. No a fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Vacek a teplický Matěj Radosta.
14: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech bude dnes převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky, které odpoledne a večer budou četnější a teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí.
15: Zima.
12: Dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Hit Radio Nord Music.
13: krásné, hezké dopoledne s Hitrádiem Not Music. Ahoj.
15: Hezký start do nového pracovního týdne, přátelé. Jsme tady zase samozřejmě vaše LSD, Lucka s Danem. Já se omlouvám, já jsem trošku zahuhňaná. Ani ten víkend mi nestačil, abych se bohuhňala.
13: To už si byla minulý týden, no, to úplně jedno.
15: Ale a nic.
13: A nic, nepomohlo to.
15: Nepomáhá to.
13: Ty ses nekurírovala přes víkend?
15: Kurírovala.
13: Málo.
15: A marně.
13: Málo. Marně.
15: Marně. Marně. Přátelé, musíte to se mnou ještě pořád budeme jako na vlakovém nádraží, nad Labem.
16: Na první kolej právě teď přijel do polední show LSD, Lucka Šlégr na Drakacky a budeme si hrát hezké hity a budeme dělat dobrou náladu při pondělku.
15: No a dneska je důvod mít dobrou náladu. Hodně velký.
13: Počkej. Ne.
15: Řekneme si to za chviličku, nebo to můžu prásknout?
13: Nech to jako tajemství, aby musí trošku to naťukni, aby se lidé těšili a zároveň nevěděli, co se vědí.
15: Jak se tohle naťukává?
13: No tomu se říká takhle, odborný termín v rádiu teasing, jako
15: to ne, ale jak, jak to natýzuju tohle, rozumíš, jak to mám naťuknout tohle téma?
13: No třeba stačí říct, že Dan je zase o rok blíž k důchodu.
15: Tak jsi to vlastně řek jsi to sám.
13: A protože je venku nehezky, tak si uděláme léto teď ve vysílání Trada Rock Music.
15: A to je taková pro tebe vlastně, Dan.
13: Ano, žijeme len raz.
15: Tak jdeme slavit ten náš život, přátelé. Krásný pondělí.

0: S vámi Hitrádio Nord Music, Elbaj, taky dopolední show LSD, Lucka s Danem, přejeme krásný dopoledne. A přestože pondělí může se zdát, že hnusný den, nemáme ho rádi, tak když vám, přátelé, přistane na telefon tato hlasovka, tak vám to hned zvedne náladu. Poslouchejte pozorně.
1: Dobré ráno, Danečku, můj milovaný. Tak doufám, že jsi stal správnou nožkou, tou prostřední samozřejmě, prosím tě. Něco mi říká, že bychom měli začínat to vysílání takovým speciálním hitem. Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25, i když to tak krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. Takže se tě chci zeptat, jestli si přeješ dovést snídaní.
0: Tak.
2: Já tě zabiju.
0: Asi jste pochopili z tohoto vstupu, že se něco děje, a to něco, řekni to, Luce, já
2: to řeknu, už jsme o tom tady, už jsme to naťukávali, Dan má dneska narozeniny, ano. Přátelé, velký den, mladý kluk, 24 let, je to hezký takhle pracovat s takhle, mě to hrozně omlazuje potom, jo, když člověk pracuje dobře s takhle mladýma lidma, jo. Cítí se dobře, já ti za to, Dane, děkuju, že s tebou můžu pracovat, a samozřejmě, troufnu si říct za všechny posluchače, ti přeju všechno nejkrásnější k narozeninám. Hodně štěstí, hlavně zdraví, protože bez toho zdravíčka nefunguje vůbec nic. A já ti s dovolením mohu takhle ti předat dárek ve vysílání.
0: Ty mi předáš dar. Jako chci říct, že Lucie převezla už tu snídaně. To samo o sobě je hezký dárek.
2: Já jsem ani neodčekala na odpověď.
0: No, já jsem ani neodpověděla, věděla. Správná žena, ví prostě. A přesto se zeptá.
2: Nenechala se nic nahodit. A tady ti, Danečku, předávám, to je těžké.
0: Ježiš, to je těžký a velká taška. Samozřejmě z toho natáčíme video, takže
2: to zlatý cihly, nevadí to, jo, zlatý cihly.
0: Beru zlatý.
2: My jich v Litvínově máme dost.
0: Chci to takže jenom doplnit, že video uvidíte, ale to je fakt těžký, že video bude na našich sociálních sítích, je tady napsáno keramika, tak to bude asi mísa na záchod, ne? Keramika.
2: Nový pisoár.
0: Já keramika. Tak to bude asi mísa na záchod, ne? Keramika.
2: Nový pisoár.
0: Já bych radši tuž mušli.

0: Děkuji.
1: Až si budu dávat skleničku.
0: No, budu na to
1: tak myslet. Tak na mě mysle a na zdravíčko samozřejmě.
0: Já chci říct, že to jsou narozeniny, které se ani moc neslaví. A
1: 24 let se slaví.
0: Jo, to jo, jako, kdyby to tak bylo skutečně, tak ano. Ale já jsem vlastně vždycky byl rád, když ty narozky v rádiu vyšly na víkend. Což teďkon 2 roky bylo. Sobota, neděle a teď je to pondělí. Příští rok to bude úterý zase, takže už se tomu nevyhnu. No, ale...
1: Takže následujících 5 let budeme spolu slavit. Tak.
0: Dobře. A ty si ani se nevěděla, jaká jsi hezká zpěvačka, dobrá zpěvačka, že jí to tak
1: jo,
0: jde.
1: Jo, jo.
0: Tak myslím, každý že bychom to... si to mohli dát, když jsi to takhle navrhla.
1: Já myslím, že každý to poznal v tom rádiu, jak jsem dobrá zpěvačka.
0: A můžeš se připojit panu Smoškovi klidně teď, protože tohle to je velká pravda.
1: To je legenda.
0: A já děkuji.
2: Už mi lásko není 20 let.
1: To ty si mě zpívej, Helde.
2: Už mi není ani 20 let.
0: Chtěla se zpívat já, no, to je pravda.
2: I když tu moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou.
0: Já bych je teda bral, jo, se přiznám.

0: I ostrý břiv.
1: Já jsem furt ale ostrý, jako bacha.
2: Jak ti bylo 25? Vzpomínáš na to, co jsi dělal?
1: Co? Kdy?
2: 25?
1: To nevím. Nevím, nějaký mejdany, party, ženy a tak. To bylo, to si pamatuju tak mlhavě. Když ti kod hodin, měl bych... Jako Jirka Zmožek dobrý.
2: On to taky prožil, neboj se.
1: Taky já vím. Je to ze života. Ostrý břit, to, co mi dal, to si zas může vzít. Ale chci říct, že to je den jako každý jiný.
2: Není. No to se neptám,
1: když se probudí. Ne, já už říkám.
2: Rozhodně to není den jako každý jiný, když má někdo narozeniny, je dobrý si ty dny připomínat. Je vždycky důvod slavit. A je dobrý si možná připomenout, že ten život fakt letí.
1: Ano, to je pravda.
2: A užívat se ho plnými doušky, neřešit nesmysly, kraviny a být tady pro ty druhý, pro sebe a mít ten život rád, protože fakt to strašně uteče, takže já myslím, že ty jsi to fakt užil a věřím, že si užiješ nadále, aby jsme nedělali, že tady skomíráš, umíráš, to zmíš, užiješ si dalších 25 let minimálně.
1: Dobře.
2: A já ti jenom přeju, aby to bylo v tom nejlepším slova smyslu, ať se fakt užiješ, prožiješ, ať jsou krásný.
1: Děkuji moc, já jsem dojatej, úplně, fakt mě to dojalo. Dělá to příjemně, když to takhle slyšíš. A já chci říct jenom jednu věc. Já už se probouzím s tím pocitem, že vstanu a říkám si díky za každé nové ráno.

0: Je to prostě marný, ale ta francouzština v písničkách má něco do sebe. Je tam ta romantika, takový romantičný.
1: Je to sexy.
0: Je to sexy.
1: Je to sexy.
0: Vás sexy Kate Ryan, s vámi Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakaský, všem parádní pondělí.
1: No a vy už víte, že tady od rána slavíme Danovo narozky, Dan má dneska 24 let, je to krásný, já jsem za to hrozně ráda a všem samozřejmě i jiným našim posluchačům, všem, kdo dneska slaví narozeniny, samozřejmě všechno nejlepší od nás, užijte si váš narozeninový den. No a nám na 3 7 3 9 9 5 8 Dané poslala jedno vyznání krásný naše posluchačka Zuzka pro tebe, tak dobře poslouchej.
2: Dané, chtěla bych ti k tvým dnešním narozeninám popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů v osobním i profesionálním životě. Hlavně ať se daří, splní se ti všechno, co si přeješ. A dál nám dělej radost s Lucinkou každé ráno v rádiu. Mám tě moc ráda.
0: To je pěkný, Zuzanka. Já bych chtěl říct, že Zuzanka patří mezi naše skalní posluchače, už jsme o tom mluvili. Každé ráno pravidelně posílá přání hezkého dne. To je hezký od ní, jo? A tohle přání mi dostalo, takže Zuzi, díky moc, moc si to vážím.
1: A ještě jednou všem ostatním taky všechno nejkrásnější k narozeninám.
3: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz
18: Datart uvádí Dny Marianne.
19: Dny Marianne, jo.
18: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
19: No to je sen.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz
1: Okim.cz
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: pondělí si užíváte, alespoň doufáme teda, že si užíváte Hit Radio Nord Music, protože zasmušená obloha, ale my, dvě sluníčka, Lucka Dan, vám děláme na Hit Radio Nord Music ten krásnější.
1: Tak určitě, každopádně. A samozřejmě my dneska tady s Danem slavíme jeho 24. narozeniny už od 9 hodin. No a prožíváme to tak, protože já jsem se nad tím zamyslela, přátelé. Mm-hmm. Možná někdo z vás taky řeší třeba hodně znamení, jo? Myslím jako opravdu horoskopy a tak dále.
0: To astro.
1: Takový to astro, přesně. Ten, někdo má takovou tu tendenci říct. Ano, a Dan je prostě ve znamení Panny.
0: Já jsem to nevěděl, mě často jako říkali buď to váhy nebo Panny, ale jsem Panna.
1: Ještě si to stih, váha stih je po tobě.
0: Ano.
1: A já jsem si vždycky, já vám něco prozradím.
0: Tak prozrad.
1: No, protože můj ex-manžel. Je prostě pan, znamení Panna. Mm-hmm. A já jsem většího kreténa za život se vší úctou k tomu bývalému manželovi.
0: Tím si chtěla říct,
1: ale vůbec
0: že
1: obecně, Panny.
0: Panny, že jsou jako kreténi?
1: No, já jsem si vždycky říkala, to není možný, já už nikdy s Panou, prostě to není možný, to jsou tak divní lidi, jako
0: nechci
1: jo.
0: Ani potkávat, že
1: ne. A vždycky, když jsem pak i nějakou potkala, teď abych teda trošku toho ex-manžela, jako, abych to zjemnila, tak taky to byl blbec, jo? Nebo paní, mě prostě vždycky to se to jako nesešlo. Ale a najednou se prostě stalo to, že jsem přišla sem do rádia a já jsem, a Dan mi hned sedl od začátku, prostě už jsem tady třetím rokem a říkám, Ježíš, Daneček, miláček, Daneček. No a asi po dvou letech jsem se dozvěděla, že je ve znamení Panny. A jak člověk by neměl trpět těmito předsudky, ano. Protože zdravím teda i do Litvínova Milánka, našeho kamaráda, který je taky ve znamení Panny, je to bezvadný, úžasný chlap, že prostě opravdu někdo skrze ty znamení má zbytečný předsudek úplně a zjistíš, že to tak vůbec není, že jsou i úžasný prostě.
0: Já bych chtěl tomu dodat jenom, že to je výjimka, která možná potvrzuje pravidlo, ale no bacha, ale tady vidíš to, že to vůbec nemusí být pravda, že to vůbec nefunguje, ty znamení.
1: Ne, je to, já teda jako jsem se koukla, Danečku, jako který znamení se k tobě hodí,
0: ano.
1: Jako žena, jo.
0: Jo, takhle, jako protějšek.
1: No, muž narozený ve znamení Panny, proto tak. Se možná s tím svým benžovaným manželem to nešlo, jako jsem si říkala, se nejlépe hodí k ženám v zemských a vodních znameních, tedy k bíku, kozorohu, raku a štíru. Jo, a teď si vím, že někdo to třeba takhle jako si přečte a ty to tak má a hledá podle těch vhodných znamení, co mu ty hvězdy a ten vesmír přinese. No, přitom je to blbost. Jako nemusí to tak krátka bejt. A já jsem taky si ti chtěla zvědět, jestli ty třeba na to věříš, nebo jestli.
0: Jak jsem už řekl, já tam na to vůbec nevěřím. Řekni mi ještě ty znamení, které se ke mně hodí, teda prosím tě znova, si to proberu. Jak to bylo?
1: Bík, kozoroh, rak a štír. Tak,
0: tam je mě jediný zaujaly ty kozy. Jinak. Jinak je to úplně jedno.
1: Kozy a panu taky bereš.

0: Krásné pondělí, s váma vaše LSD Lucka, s Danem přejem nejlepší, úplně nejvíc nejlepší start do nového pracovního týdne, ať nám to zase všem přátelé společně uteče.
1: Tak je to potřeba, protože to pondělí, jak už víme, je nejméně oblíbeným dnem v týdnu, důvod je jasný, 2 dny volna většinou a moc sám nechce pracovat,
0: chudák,
1: ale musíme, no, co se dá dělat.
0: Pondělí,
1: chudák pondělí, co to ani nezaslouží, tak, ale aby jsme udělali ještě hezčí, tak samozřejmě pro vás máme ty největší hity a zároveň je taková předpověď počasí, protože má zapršet, má být hrom, má být bouřka dneska a o tom přece zpívají Imagine Dragons.
0: Je dobrá.
1: No je ví. Proto jí hrajeme, to je jasný. Že je výborná. Tak už za chviličku, jenom pro vás na Hit Radio Nord Music.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Mami, víš, že v Bagger Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšlu najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšlu.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšlu. Vaše online zahradnictví.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
17: Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo.
12: jasně, oni ho nikdy neřeknou.

0: Hit Radio Nord Music, tohle byla Poetika, blízko a blízko už je Robert, protože je tady dopravá zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku mezi Výškovem a Postoloprty. Boural tam dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie. Blokovaný je jeden pruh. A ještě na trase z Ústí směrem na Děčín na příjezdu do Dobkovic bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Štěpánko Zub zdraví Litoměřice.
6: A Krhut se přidává, hoj.
5: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
6: Přeježděný vztah 3.11.
5: Lístky najdete na ticketportal.cz.
6: Tak googli, kupuj a přijď.
7: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
8: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro Severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Mezi desetiletými dětmi sílí trend v péči o pleť. Inspiraci hledají na sociálních sítích. Nevhodná kosmetika může ale podle odborníků dětskou pleť nevratně poškodit a vyskytují se i psychické problémy související s obsedantním používáním velkého množství produktů na pleť, jak potvrzuje dermatolog Petr Arenberger.
11: Dětská kůže nebo kůže dospívajících vyžaduje speciální péči, protože je stále ještě citlivější. Ne vždycky je nutné o tuto kůži pečovat tak intenzivními prostředky, které jsou určeny pro dospělé. Zbytečně se kůže zatěžuje třeba látkami, na které se může vytvořit alergické reakce.
1: Problematický je například retinol nebo kyseliny používané v peelingových přípravcích. Justiční palác bude hotový za 2 roky. Na Ústeckém Bukově začala v roce 2024 stavba justičního paláce. Kvůli předcházejícímu rozsáhlému průzkumu, při kterém našli archeologové kosti mamutů, se termín dokončení posunul z první poloviny roku 2027 na květen 28. Moderní areál bude sloužit soudcům, státním zástupcům a dalším pracovníkům justice. Na základní kámen už v říjnu 2013 poklepal prezident Miloš Zeman. Termín dokončení byl v té době odhadován na rok 2018. No a další ročník náborové akce malých hokejistů je tady. Týden hokeje proběhne v klubech po celé republice právě tento týden. Děti si mohou vyzkoušet své první krůčky na ledě a rodiče získat detailní informace o tom, jak probíhá hokejový trénink. Dnes na malé hokejisty a hokejistky čekají třeba v Bílině, zítra v Mostě, pozítří v Litvínově a v Teplicích to bude ve čtvrtek.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky, které odpoledne a večer budou tedy četnější a teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
13: Tak to byl náš Robert, zprávy počasí. My děkujeme a samozřejmě 10. hodina pokračuje vaše LSD. Lucka tady.
9: Je obyčejný kluk z Jirkova. Ona, Miss České republiky. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a jediná dopolední show v českém éteru. Hit Radio Nord Music.
0: Ano, to jsme my dva. Jsme tady s vámi, Lucie se tady směje.
13: Co je? Je to vtipný.
0: Je to. Je to, dobře.
13: To je jako kdybych vyhrála včera tu Miss, ale super.
0: Za malou chvíli se podíváme na to, že existuje první pavouk na světě, kterého ženy mají rády a nechtějí, aby ho muž zabil a vyhnal z domova, pokud se nám objeví.
13: To snad není možný.
0: No, je to možný, je to možný. Počkejte si, protože vám o tom za chviličku popovíme. Popovídáme si o tom. A čekají vás i ty největší hity Dua Lipa, taky Top Loader, anebo teď. Tohle už je

0: Dua Lipa, Laugh Again, Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech, a to jsme my dva.
1: Přátelé, existuje jediný pavouk na světě, kterého ženy milují a nechtějí ho, aby opustili jich domovy.
0: Neznám.
1: A neznáš, jo? Většinou to bývá tak, že když ženská vidí pavouka, pavouk, jde ho pryč, tenhle ne, ten je jiný. Toho prostě chtějí. A je to proto, že je to pavouk z Brazílie a když kousne muže, týká se to mužů teda, tak způsobuje dlouhotrvající erekci, jo, až 4 hodiny. On je teda jedovatý, nakonec umřeš, jo, ale ještě předtím máš 4 hodiny erekci.
0: No nemusíš podle mě umřít.
1: Nemusíš, no.
0: Ale
1: ne.
0: To, co jsi ty předváděl, jako, pavouk, tak já i toho pavouka, kdyby si mi domů přines,
1: no,
0: kousnu mého manžela, tak já bych dělala, dej ho pryč, dej ho pryč.
1: Možná teď vás zajímá, milé dámy, jaký to je pavouk, abyste věděli, jakýho pavouka schánět. Já vám to řeknu, je to palovčík brazilský, se jmenuje, a patří mezi nejjedovatější pavouky na světě, ale zas tam je ta výhoda 4 hodiny erekce.
0: Tak a já tě přinesla vína, veď, dneska k těm narozeninám.
1: No takhle, to jsem chtěl jako říct na konci vstupu, že Lucie, prosím tě, ty vína, příště kašli na víno, další narozeniny bych si přál tohodletoho pavouka.
0: Já zavolám hlavní hygieničce Ústecké zoologické zahrady, hlavní zooložce.
1: Zooložce.
0: A zeptám se, jestli náhodou palovčíka brazilského tady v Ústí nemáme, že by... Nebo že by si to přišel na ručku jenom brát, vy?
1: Mohli, já mi stačilo jenom, bych se s ním pomazlil na chviličku. Ale můžeme zkusit třeba i chomutovský zoopark, tam by taky mohli mít. Třeba, ne, co? Palovčík brazilský.
0: Já teda

0: samici tam máme a ta tam neustále plodí další a další palovčíky brazilský.
1: No tak aspoň se máš, nicméně, co já vím.
0: A já dělám, dej to pryč, dej to pryč, to nechci.
1: Ty kecáš.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: pondělní pohodička s Hitrádem Nord Music k vám do práce nebo domů, když teď jste ještě třeba ponoční a ještě jste nezabrali, tak přejeme, ať zaberete. Tohle byl Ray Dalton, s vámi dopolední show LSD, Lucie s Danem a řešíme tady vzácného pavouka, který způsobuje až 4hodinovou erekci.
1: No a já jsem zmínila, že pravděpodobně bydlí v Litvínově, že není tak vzácný. No,
0: říkala si, že ho máte doma po ránu vždycky.
1: Po ránu ho máme doma. A pak, že jenom v Brazílii.
0: No.
1: No a každopádně musím říct, že naši posluchači jsou velice vtipní teda s námi, protože na 3 7 3 9 9 5 8 dorazily dvě zprávy. První je od Slávka z Loun, jo. Tak já teda...
0: Povídej.
1: A my jsme se na to neptali, přátelé, jo, ale dobře. Hezký dopoledne, LSD. U nás doma je ranní sex absolutní základ dne.
0: Aha.
1: Místo kávy nás nakopne endorfiny. Celý den mám pak skvělou náladu a v práci mě nic nerozhází.
0: To je dobrá tak, metoda, no. Já zatím teda jsem u toho kafe.
1: Ale Kamila z Ústí, ta drží basu se mnou, ale ranní sex ani omylem. Zpamatovávám se až po třetím hrnku kávy, jsem ráda, že vůbec trefím do koupelny a představa jakýkoliv aktivity před sebou v ráno je pro mě noční můra.
0: Jasný, takže tak. To vyvrátila zase.
1: Tady vidíte, ne, počkej, tady vidíte chlapy, to mají, jak to mají ženy, jo.
0: Jo, jo.
1: Takže my to občas jenom strpíme, pojďme si říct tu pravdu.
0: Že to vydržíte, jako jo?
1: No, prostě zatneš zuby.
0: A tě doma klid, tak já vydržím,
1: prostě ze života, no.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
12: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
13: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Copa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
8: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
18: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
13: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak po ránu se dá dělat spousta věcí, přes hygienu, nebo spánek, nebo snídani, ale nebo si můžete vyzvednout prachy, který na vás čekají před vašimi dveřmi, to se děje v naší soutěži, kdo pak to zvoní. Důležité je, abyste do 30 vteřin otevřeli vaše dveře a podívali se, zda po zazvonění v rádiu je za vašimi dveřmi hlídka.
2: No a dneska jsme vezli 7 tisíc paní Kateřině a dopadlo to takhle.
3: 7 tisíc korun pro vás, kdo jste registrovaní.
4: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
3: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 tisíc korun.
4: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
3: Aj,
4: a teď přišla o 7 tisíc korun.
3: Aj, to zamrzí.
4: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
3: Je, tak to mi je moc líto. Takže
4: o 10 sekund.
3: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
4: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
3: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8 tisíc korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
4: Díky moc, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak paní Kateřina běžela moc pomalu. Musí trošku v tom hlale po ránu v 7 hodin 10 minut, kdo běhá rychle, že jo, chudinka. Ona než se rozeběhla.
1: Ale tak třeba mohla dělat spoustu věcí, jak jsem říkal. Mohla třeba být na toaletě a nemohla to uspíšit. Nebo vařila snídaně, míchala vajíčka, tam taky nesmíš odběhnout od plotny. Jo, anebo tam byla hezká chvilka s manželem a to taky neuslyšíš.
2: Každopádně jí to stálo o 7 tisíc korun, to znamená zítra vezeme 8 tisíc korun. No ale to není všechno, přátelé, tento pátek totiž rozdáváme bonus a to 50 tisíc korun. Takže jestli chcete tyhle krásné peníze po ránu na ruku, musíte se registrovat na www.hitradionordmusic.cz.
1: Ta snad zítra bude líp, držíme všem palce.
0: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Dáš mi.
1: Eva Farná, Leporello, Hit Radio Nord Music, vaše jediná legální droga na severu Čech, LSD, Lucka s Danem, krásný pondělí.
2: Ano, je to pondělí, to znamená za náma víkend a vy jste ho možná prožili tím, že jste využili, že houbařská sezóna jede naplno a vydali jste se do lesa na houby a právě o tom je i náš status na Facebooku, kde to máme napsáno a vy se můžete pochlubit, co jste o víkendu našli a dát to do komentářů. Ty jsi taky říkala, že jste byli na houbách, nebo manžel byl.
1: Já jsem se snažila vykurírovat přes víkend z mé nemoci. Bohužel ani dva dny. Já už vlastně od středy jedu jakoby, a nějak mi to nepomohlo.
2: Marně, no.
1: Je pravda, že v sobotu by bylo nejhůř, takže manžel se musel postarat.
2: A jak to vypadalo?
1: Šli na houby.
2: No.
1: Jeli na německou stranu, přátelé. A stačilo jim 15 minut, aby měli plný koš, takže dostala jsem smaženici do postele. Manžel ještě udělal řízky a mám doma výbornou bramboračku, tak jenom kdyby se vám teďka udělala chuť, tak vyražte, protože opravdu ano. V Krušných horách jich tady máme požehnaně.
2: Plno a pokud nafotíte ty vaše houby v tom košíku, tak je hoďte na náš Facebook Hit Radio Nord Music. Díky.
1: No a jestli už vás štvou houbaři, nebojte se, bude hůř, za chvilku přijdou otužilci.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart uvádí Dny Marian.
10: Dny Marian, jo.
9: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hraje.
14: Náplně hned.
15: Ne, můj oblíbený hrnek.
16: Tak tohle není dobrý začátek dne.
17: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den?
18: Tak si udělejte Alegria den.
19: Alegria dny jsou tady.
14: Se slevou 7% na zážitky.
19: Zážitkové restaurace.
14: Pobytové zážitky.
19: Adrenalin.
14: Automoto a mnohem víc.
19: U nás si vybere opravdu každý.
14: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
19: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
14: CZ.
21: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit Repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
0: Tak co rande?
20: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
0: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
20: A léčba.
0: Terapie módou. Jdeme!
22: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympiate.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gong Gong Gong na Hitrádu na Music. Za chvíli Jay-Z a Linkin Park, ale ještě předtím si dáme povinnosti a to jsou zprávy s Robertem a začínáme dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, na příjezdu do Mšených lázní směrem od Budyně. Boural tam osobní auto a místo je průjezdné pouze jedním pruhem. A ještě na Lonsku mezi Výškovem a Postoloprty bourala dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz. Okim.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin. Krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Potíže se podle serveru Down Detector objevily během dopoledne a hlášení rychle přibývala, informuje o tom server Novinky.cz. Bára Basiková dnes bude v Litoměřicích. Dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let pravidelně točila střípky z jejího života, no a teď v litoměřickém kině má je promítnout dokument, který z toho vznikl. Promítání se uskuteční dnes od 19 hodin a zúčastní se ho i sama zpěvačka. Dokument Bára začal vznikat v 90. letech. Natáčení Helena Třeštíková ukončila u příležitosti zpěvačiných 60. Víkend byl úspěšný pro severočeské celky. Hokejový Litvínov veze body z Vítkovic, kde vyhrál 3-2. Fotbalové Teplice zase dvěma góly pokořili Hradec Králové a 3 body si připsal i Ústecký Viagen. V Ostravě vyhrál také 2-0. Gratulujeme.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dneska žádná sláva, spíš už podzim, proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, odpoledne budou četnější a teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách do 13 stupňů.
11: To byl náš Robert zprávy počasí. 11. hodina, máme tady veselo, tak zůstaňte s námi, vaše LSD, jediná legální droga na severu Čech.
0: Jestli ještě můžu, já bych, Roberte, jenom doplněk maličky. Říkal jsi teď na severu Čech, dneska žádná sláva, já bych chtěl slávu, prosím tě, dneska.
1: Tak zítra bude slavnější.
11: Provolejte slávu, sláva.
0: Sláva.
12: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
0: A jedeme dál, přátelé. Jsme tady. Lucie, jsi tady?
11: Já jsem přítomná.
0: Jsi tady?
11: Hlásím se do služby.
0: A za malou chviličku mám tady unikátní nahrávku. Já nevím, jak se... Takhle. Jsem rád, že se mi to podařilo sehnat, protože tahle nahrávka se scháněla opravdu těžko. Mám...
11: A co tam je?
0: No, tebe mám nahranou, jak fandíš na hokej.
11: Jak já fandím na hokej?
0: Ano, je to něco podobného jako na tenise, když hrajou tenisky, tak ty hekací, tak...
11: Já jsem se právě lekla, že máš nahrávku od někud.
0: Zložnice. Ne, to nemám. To možná
11: tak
0: bude,
11: to je dobrý.
0: To možná přijde
11: to
0: později, ale za malou chvíli vám pustím to, jak Lucie fandí na hokej, na do té doby samé hity Beyoncé, Shebuzí a teď Jay-Z a Linkin Park.
11: Krásný den.
0: Thank you, thank you. Thank you, thank you. Že tam bude Gerem J, to mám taky rád. A teď Gerem J.
11: To jsem byla já.
13: Gerem J.

0: But you're just a boy. Něžná Beyoncé na Hit Radio Rock News. Doufám, že i vy jste při pondělku něžní. S váma LSDčko, Lucka s Danem, jediná legální droga. Přejeme vám krásný pondělí.
1: A pojďme se věnovat sportu, konkrétně hokej i fotbalu, protože se stalo to, že jak Tepliští fotbalisté vyhráli venku, taky Litvínovští hokejisté také vyhráli venku, co se často nestává. Lucie, pocity z zápasu posledního nedělního?
0: Musím říct, že jsem byla v pátek na hokej ještě doma, když jsme hráli s Pardubicema. Hmm. Tam jsem se úplně dorazila, pak jsem ulehla už, protože jsem opravdu marodila. Ale i s těma Pardubicema, přestože jsme prohráli, tak vždycky říká můj manžel, pro mě je důležitý ten herní projev, vždycky říká. A opravdu jsme fakt byli skvělí. Měli jsme tam několik šancí do odkryté brány, které jsme neproměnili. Mohli jsme vlastně vyhrát nad těma Pardubkama. No hold, štěstí bylo na straně Pardubic, ale důležité je, že kluci jsou fakt skvělí, senzační. A to prokázali vlastně v neděli v Ostravě, kde jsem koukala už teda na televizi,
1: ano,
0: na ten přenos a samozřejmě jsme fandili a prožíváme každý zápas u nás doma, tak aby ne, že jo.
1: Litvínov doma sice prohrál, ale Lucie vehementně fandila, snažila se, tlačila ten tým dopředu, ale bohužel to nestačilo. A jak jsem říkal, mně se podařilo sehnat unikátní nahrávku toho, jak Lucie fandí na hokej. Ani nevíš, za tebou stál můj kamarád, nahrál tě a tu nahrávku mi poslal a já ji pustím právě teď. Krásně ječíš teda.

0: fanoušek a nemám to ráda, tu zprostotu.
1: To je v pořádku.
0: Na tom fandění.
1: To je v pořádku. Já teda, kdyby byl jako hokejista a ty jsi mě takhle fandila, tak přestanu hrát, protože se bojím, že někoho vraždí na té tribuně, tak bych normálně, mi to nepomohlo moc jako.
0: Naštěstí mě kluci určitě neslyšej, ale jako držím basu s kotlem a vytleskávám, fandím a černá, žlutá,
1: jasně.
0: Rozumíš, a to prostě musí být. Takže se těším, přátelé, mimochodem v pátek nás doma čeká Spartička, což bude velmi, velmi vypjatý.
1: A já se těším na další pikantní tajné nahrávky Lucie Schlegr, které si určitě pustíme i tady ve vysílání Hit Radio Nord Music.

0: Hitra Dort Music, s váma vašeho Lesde, Lucka s Danem, krásný den.
1: Krásný den a já se musím podělit o svou zkušenost, protože o víkendu v sobotu jsem byl na svatbě. A to musím říct, protože byl to hezký okamžik, vysoká pec. Ženil se můj kamarád Roman Polák s Martinou.
0: A zdravíme novou manžele Polákovi.
1: Zdravíme, ano, a já jsem slíbil, že o tom budu mluvit v rádiu.
0: Když jsem tam byl. Slíbil, jo?
1: Ano, já jsem tam byl pozván jako host, ale jako hudební host, jako součást programu, protože já pak tam hrál tu závěrečnou party. Mm-hmm. Takže jsem přijel asi až 8:30 večer, jo. Tak první věc je, přátelé, přijet na svatbu v 8:30 večer, to už nikomu nerozumíte, jo, to jste prostě, oni jsou všichni opární napřed, už ta atmosféra je úplně někde jinde, vy přijedete jako střízlivý, tak jsem to musel dohnat, to se podařilo.
0: Tak to je dobře.
1: Velice, velice rychle, do hodinky jsem tam byl, no a potom se jeli jsme mejdánek, lidi tancovali, bavili se a bylo to prostě super, já se musím o to, chci všechny pochválit, že byli skvělí.
0: No, úplně tak skvělý to nebylo, jen tady no. Prozrad, ty jsi mi řekl, že se tam odehrál.
1: Ne, tak byla tam i taková šťouchanice a to se prostě děje na svatbách, tohle, to je jasný.
0: To se na svatbách teda jako neděje.
1: Aby byla pravá severočeská, jo, takže...
0: Jako facka zprava, facka zleva, proběhlo to?
1: Bylo to taky, ano, a, ale jinak spousta jídla, spousta pití, spousta dobré nálady, spousta dobré muziky a já musím tady jako před všema říct, že já svatby mám rád, já svatby miluju, ale nesmí být moje.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má podařit.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
12: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: záruka dobré nálady k vašemu kafíčku teď. Mark Ambor, s vámi taky další záruka dobré nálady, aspoň doufáme, Lucie Šlégr, Dan Rakacký a dopolední show LSD.
1: Krásný pondělí, přátelé. Já se tak zamýšlím, třeba někdo z vás dneska jde na pracovní pohovor, třeba vás čeká, nebo tento týden vás čeká něco důležitého. A já jsem trošičku lehce nervózní, jo, protože já mám malinko, já nechci říkat úplně jako pracovní pohovor, ale už se to ví, že bych měla za 3 týdny uvádět sportovní televizní noviny na televizní stanici Prima. A musím říct, že na Primě jsou velmi v klidu, protože zatím neproběhla žádná kamerová zkouška.
0: Nic se neděje.
1: Hodně mi věřej. Děkuji.
0: Zítra vysíláš, Lucie.
1: Tak nějak bych to věděla, že to bude. No každopádně, teda dneska jedu na televizi Prima. Mm-hmm. Mám tam schůzku se stylistou, což bude taky, to je podle mě kapitola sama pro sebe, a to se velmi těším, až o tom budu vyprávět. Kdo mě bude oblíkat, hodně štěstí. Mm-hmm. Ale co mě potom čeká, je schůzka s paní Janou Postlerovou.
0: Tak což jenom přibliž, kdo to je?
1: Což je česká dabérka, přední hlasová poradkyně, taková pedagogická legenda, dáma, 83 let, se neříká teda věk, ale...
0: No a zkrátka tebe bude učit mluvit, nebo bude zkoušet zjišťovat, jakou máš mluvu. Protože, hele, její kurzy a individuální výuku, tak těmi prošla řada známých televizních moderátorů a taky vrcholných politiků. A ty seš teď mezi nimi. Jseš ještě víc nervózní teď?
1: teď jsi mě uklidnil, jsem chtěla říct. No ne, ona tenkrát dávala obrovskou bídu, že jo, Romanu Šebrlemu, i Terezce Pergnerový třeba, kterou já mám moc ráda. Takže jsem velmi na tuto životní zkušenost zvědavá a jsem opravdu nervózní z toho, co mě dneska čeká.
0: No takhle, aby se trošku rozcvičila, já jsem nelenil, připravil jsem ti sportovní text, takový trošku komplikovanější, aby se na paní Postlerovou připravila a rozmluvila.
1: To je ono toto, jo?
0: To, co jsem ti dal, to je ono, ano, to je ono. A chtěl bych teď, aby si i všem tady posluchačům Hit Rádia Nord Music demonstrovala, jak ti to půjde.
1: A ty jsi mi tam dal schválně. Cizí jméno.
0: No tak dá se ti to, co se běžně vyskytuje.
1: Jasně, běžně, třeba maďarský. On mi dal, přátelé, maďarský fotbalisty a polský, jo.
0: Tak to zkus, pojď, zprávy, takhle. Jsou tady sportovní zprávy.
1: Český tým čeká souboj s Maďarskem, za které nastoupí Marton Dardaj, Petr Guláši a Dominik Soboslaj. Česká obrna bude muset uhlídat také polského útočníka Krištofa Pionteka, který nastoupí po boku Jakuba Kaminského.
0: Ale já nemám co dodat, výborný.
1: Myslím, že mi řekne okamžitě paní Postlerová. Vůbec jsem nemusela chodit.
0: Přesně.
1: Paní Šlégr, to rovnou běžte na tu obrazovku.
0: Přesně, takhle to vidím úplně, ti řekně, hele.
1: Takový megatalent.
0: Zbytečný, jsi prostě megatalent, takže hele, jsem zvědavý, jak to dopadne a těšíme se na zítra, až
1: zítra
0: nám řekneš.
1: Takhle, možná přijdu s krokodilýma slzama, uvidíme. A pokud bude na mě hodně zlá,
0: tak co?
1: Nepřijdu vůbec, budu brečet doma.
0: Dobře, tak...
1: Tady budeš stát.
0: Teď otázka dnešního dne. Přijde zítra Lucie nebo ne? Vydržte, dozvíte se zítra.

0: Tancovka.
1: Benson Boone, od nás k vám, přátelé, letí a s váma Lucie Šlek, Dan Rakacký, vaše LSD.
2: A jsme ve finále, chtěli bychom všem popřát hezký zbytek dne. Těm, které dneska něco čeká důležitého jako Lucie, ten pohovor u paní logopedisky.
1: Logopedičky. No tak, to není logopedička, to je to lektorka. No.
2: Lektorka, pokud máte dnes narozeniny, přejeme všechno nejlepší.
1: Tak.
2: A za chviličku srdcovky, taky naše odpolední show.
1: Padla
2: Katka Kamil a my zítra o 9. Ahoj.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
9: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
10: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha. Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
17: Naše pauza sice skončila,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Ústí nad Labem v Krčinově ulici bouralo osobní auto, na místě už je policie. A ještě v Roudnici nad Labem v Jungmanově ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte tam se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
10: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
11: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
16: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
15: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začátek nového týdne s velkou oblačností, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se pak mohou v průběhu týdne objevit také přízemní mrazíky. Příjemnější počasí zřejmě dorazí o víkendu, kdy čekáme babí léto a teploty se znovu vrátí nad 20 stupňů. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V centru Jirkova přímo v budově tamního městského úřadu proběhne zítra velké taktické cvičení policistů a dalších složek IZS. Námětem bude útok takzvaného aktivního střelce. Akce se uskuteční dopoledne na Benešově náměstí. Cílem je procvičení spolupráce policistů krajského ředitelství policie a dalších složek IZS.
17: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech bude dnes převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky, které odpoledne a večer budou četnější. Teploty 14 až 17 stupňů.
18: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
19: Krásné pondělí a také dobrou chuť k obědu přeju. 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů. Navíc takhle k obědu není nic lepšího podle mě, než polední pauza v pondělí. Jo, ta by samozřejmě extrémně krátká, měla by trvat minimálně jednou tolik, ale pondělní polední pauza, to je prostě nádhera. Tak si pojďte maličko odpočinout, já vám děkuju za to, že posloucháte srdcovky, pravidelně nebo klidně dneska je poprvé. A když děkuju, tak poděkuju ústy Alanis Morissette. Srdcovka číslo 1, thank you.

0: dnešní srdcovka na pondělí, Alanis Morissette, Thank You. A přesně v tomhle rytmu se ten pondělní den většinou pohybuje. Vidíte teda extrémně rychleji, ale tohle je naše pracovní morálka. Jo. Není to vlastně jako špatný, je to tak jako na pohodu. Tak mějte dnešní první pracovní den tohoto týdne na pohodu a zítra rádiem právě teď. Jdeme na další srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme rok 2005. Schválně. Teď na vás mám úkol. Zkuste zapátrat v paměti a vybavit si sebe sama v roce 2005. Nejenom, co jste měli na sobě, kde jste byli, s kým jste byli, co jste dělali, pracovali jste, chodili do školy, ale zajímá mě, jaký jste měli účes v roce 2005, před 21 lety. Tenkrát hodně frčel Melír i u kluků. Dneska za Melír v kadeřnictví zaplatíte půl království a princeznu k tomu, ale tenkrát jsme si dělali Melír doma sami přes takovou čepici, co v sobě měla dírky. A těma dírkama jste háčkem kovovým protahovali prameny vlasů. Jo? Pak už stačil jenom peroxid, nechat to působit a hotovo. Pamatujete si to? Taky jste si takhle dělali melír? Jestli ano, tak si určitě vybavíte tu bolest, když vám někdo rejpnul tím háčkem kovovým do hlavy, když vytahával ty pramínky. Když se potom takhle sundali tu čepici z té hlavy, tak vlastně tam jsme vypadali jak dikobraz, že jo? Jenom takhle ty žlutý, bílý pramínky vlasů tam takhle jako trčely, no pak si šel člověk umýt hlavu a byl šťastný. To bylo celý. 21 let zpátky. Stalo to dohromady 90 korun. Nádhera. Tak pojďme zavzpomínat na dobu Melíru a to diskotékovou srdcovkou, která v roce 2005 opravdu zbořila všechny hitparády. Tady je na Hit Rádiu srdcovka číslo 2. Sean Paul.

0: hosti opravdu nehraje takhle. Jiný rádia ji nehrajou. Tady na Hit Rádiu v srdcovkách má jasné místo Elton John.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky s Hit Rádiem s Jirkou Pelnářem. Mám tady zprávu velmi zajímavou, kterou musím přičíst do vysílání. Není podepsaná. Asi tuším proč, ale píše se tady. Čau Jirko, díky za dnešní srdcovky. Moje pracovní morálka je na bodu mrazu. Sedím v kanclu, v módu dělejte si, co chcete. Dneska na své zaměstnance nemám náladu. Tak jsem si udělal kafe, zatáhl závěs přes okno, zamknul dveře a dělám, že mám videokonferenci a u toho poslouchám srdcovky. Někdy je ten život ředitelů náročný. Tak hezký pondělí. Mám videokonferenci a u toho poslouchám srdcovky. Někdy je ten život ředitelů náročný. Tak hezký pondělí. Jako vážně,

Hele, je mi to vlastně jako jedno, dělejte si jako co chcete. Jo, když někdo přijde, v angličtině je to takový jako, že někdo přijde, něco vám říká, vy mu na to jenom řeknete whatever, jo, whatever. Tak pojďme si dát dneska pondělí ve stylu whatever. A pokud whatever, tak jediný whatever, který opravdu stojí za to, je od skupiny Oasis. Tady na Hit Radio, čtvrtá srdcovka, jak jinak než whatever. Tak hezký pondělí.

0: Pokud nepoznáváte Sugar Babes na Hit Radio Run for Cover.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Byla to pátá srdcovka, samozřejmě pokud máte rádi Sugar Babes, tak věřím, že teď vám naběhla i ta husí kůže, protože i tohle je hit, který se velmi často nehraje, což nechápu proč, za mě jako skvělej, výborná, výborná věc. Proto taky byla tady u nás na Hit Radio v srdcovkách. Je pondělí, 12 hodin 25 minut, pondělí je náročný, tak i tak, zkuste si najít malou chvilku jenom pro sebe, jo? Jenom pro sebe. Vemte telefon a udělejte opravdu něco pro sebe. Nechte si zahrát na Hit Radio to, co máte rádi. Co vám zlepší pondělí? Srdcovka na přání bude za chvíli. 777-937-777. Pojďte si dát něco, co vám nejenom zlepší pondělí, ale dá ještě i trošku pracovní morálky, energie, prostě cokoliv, co potřebujete. Ještě jednou srdcovka na přání za chviličku.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: Bastionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
14: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Štěpánko Zub zdraví, Litoměřice.
17: A Krhut se přidává, hoj.
16: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
17: Přeježděný vztah 3.11.
16: Lístky najdete na ticketportal.cz.
17: Tak googli, kupuj a přijď.
18: Yeah, yeah, yeah. Oh, dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
19: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím.
2: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
1: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, sražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já sražená srnka teďka.
1: No, ne, jenom při pondělku.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Green Day na Hit Radio. Věřím, že vám udělali radost. V našich srdcovkách je 12.35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Pobavila mě tady zpráva Lukáše, který píše: čau, jsem mrtvej, potřebuju skútr, dík. A to je celý. Já říkám, OK, jasně. Jestli je nějaká kapela, která dokáže probudit i mrtvýho, tak jsou to jedině skutr. Tak tady je rok 1996. Krásná předělávka původního hitu z 80. let. Srdcovka na přání, na Hit Radio. Dejte volume doprava, teď říkám, tohle vás postaví na nohy. In the midnight hour.

Scooter Rebeliel na Hitládiu. Na Hitládiu. 12 hodin 38 minut. Krásná zpráva mi tady přišla. Perfektní hudba po obědě na probrání, na cvičení ideální, nebo když po vás chce šéf přeskočit normy v práci. Super! No tak není zač. Druhá zpráva, ta mě taky pobavila od Pavla a ten píše: čau, Scooter, miluju. Je mi 43 let, nechápu, jak jsem na tohle kdysi mohl tančit. Teď bych měl infarkt. Přesně. To je takovej nátřesk energie, nepochopitelný. No, tak trošku zvolníme tempo, další srdcovky nás čekají zítra, opět ve 12 hodin, teď Taylor Swift, děvčata, pro vás.

0: Swift v srdcovkách, je 12 hodin 42 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, ve 13 hodin nejnovější zprávy, samozřejmě do 13. hodiny ještě skvělý hity jako Erik Fritz, Shakira, Eva Farna, Mirai, zároveň je super, že už je pondělí. Já vím, že člověk se takhle jako na to nedívá, ale my jsme na tohle pondělí strašně čekali, protože dneska nám začíná týden, ve kterém vám na konci v pátek rozdáme 50 tisíc korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Spritz s hitem Call on Me. Doporučuju, najděte si videoklip, ale asi se na něj, chlapi, nekoukejte ve firmním počítači. Je 12.58, dáme si nejnovější zprávy. Lucie je připravena, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Ústí nad Labem v Krčínově ulici boural tam osobní auto, na místě policie, dejte tam bacha. A ještě jde osmička na 53. kilometru směr na Německo, bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Operátor O2 má od 9 ráno výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Společnost výpadek potvrdila na síti X. Začal týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle. Dětem je k dispozici 150 klubů po celé republice. Rodiče se seznámí s detaily tohoto sportu a děti se vyzkouší i různá cvičení. Popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
14: Mají tam hrazdičky, ty co na mě vůbec brusly, ty co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, mají tam soubor různých her, lidi tam i ukázku hokej, takový druhý třídy. Rodiče by měli jít na naše stránky Pojď hrát hokej.cz, tam je rozcestník, kde si zadají, kde bydlí a on jim to navede na nejbližší zimní stadion a stačí přijít.
13: Akce je určená pro děti od 4 do 10 let, ti navíc dostanou i motivační dárečky, jako jsou třeba kulichy nebo náramky. Americký hamburger už není levným jídlem v New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii, už není výjimkou burger za $30, tedy zhruba 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za posledních 75 let. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Město Most zveřejnilo podobu lávky pro pěší a cyklisty, která povede od budoucího muzejního parku a propojí město se stejnojmenným jezerem. Návrh vybrala porota v architektonické soutěži. Náklady na stavbu se odhadují na 250 až 350 milionů korun. Soutěž město vyhlásilo v dubnu a celkem se vybíralo z 21 prací.
15: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na Ústecku bude dnes převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky, které odpoledne a večer budou četnější a teploty 14 až 17 stupňů.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je pondělí 13 hodin 3 minutky, máte po obědě pocit takzvané gastrodemence? Buďte v pohodě, to je prostě naprosto normální. Člověk se jako nají, pak se mu nic nechce. V tomhle počasí navíc ideálně by si šel i jako lehnout. To je jenom v tom dokonalém světě, to se u nás jako nestane, ale můžeme si alespoň to odpoledne zpříjemnit tím, že si budete poslouchat hudbu, kterou máte rádi, a to uslyšíte vždycky jenom tady u nás na Hitrádiu. Co jsem pro vás nachystal? Skvělý mix, jo? Takhle, kdybyste teď přišli do nemocnice, že potřebujete infuzi a já byl doktor a napíchnu vám kapačky, tak vám přesně do toho dám Jay-Z, Alicia Keys, Teddy Swimse, Krištofy a Davida Guettu. Takhle dohromady do jednoho mixu. Tak, natáhněte ruku, já napíchnu kanilu a tady to máte. Tohle je energie na pondělní odpoledne. Tohle je Hit Radio.
7: Hit Radio North Music.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

procítěný a taky příjemně utahaný, ideální na pondělí. Tedy Swims Lose Control ve 13 hodin a 14 minut. Pokud potřebujete probrat, tak samozřejmě ještě taky trošku zrychlíme tempo. Každopádně mám pro vás teď takovou malou challenge, co byste si mohli vyzkoušet s kolegama v práci. Dneska je to přesně 36 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Znáte někoho, kdo fakt jako mele pantem? Kdo prostě se nadechne a bum a jede, že nestíháte? Tak pozor, jo. Za 56 sekund, tenkrát před těma 36 lety, bylo vysloveno 595 slov. 595 děleno 56, to je skoro 11 slov za vteřinu. To musela být žena. To není normální. Znáte nějakou takovou, co by to zvládla? Jo? A proč zrovna vaše máma? Ne, ale 595 jako na rovinu, to je nesmyslné. Takhle ještě si dovedu představit 595 nadávek za volantem. To ano, to jako rozhodně, v pondělí určitě, ale za 56 vteřin, tak to vůbec, to je prostě macet. Já třeba v pondělí za 56 vteřin nenapočítám ani do 50. Jay-Z, Alicia Keys, schválně, vemte stopky, zkuste si něco říct a klidně mi napište, kolik vám to vyšlo. Yeah,

0: Rádio Justin Bieber a Ed Sheeran, ten samý Ed Sheeran, co teď dostal ban, jo, normálně sem kolem něj točí úplná hysterie. V Irsku ho z playlistu úplně smazalo jedno rádio, Eda Sheerana. Proč? Protože málo mluví o Gaze, takže politika. Ale pozor, jo, ten paradox, oni ho nestopli, protože říká své politické názory, ale protože je neříká. U nás je to obráceně, že jo? Své o tom ví třeba Tomáš Klus. No nic, Ed Sheeran si tím teď hold bude muset projít a možná hledat svoji fanouškovskou základnu jinde. U nás na Hit Rádiu jí má určitě. Tak ještě třeba může zkusit okolní země, nevím, Polsko, v pohodě. Může zkusit Německo. I když tam by se asi musel přejmenovat z Eda na Achmeda. Tohle jsou Imagine Dragons. Dáme si za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Tak co rande?
16: Katastrofa, celou dobu mluvili jenom o sobě.
15: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
16: A léčba.
15: Terapie modou. Jdeme!
17: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
9: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je hit, který spojuje generace, protože samozřejmě v 70. 80. 90. tak se to hrálo, teď 21. století, rok 2026, hraje se to taky, akorát v trošku jiným hávu. Ale je krásný, že tohle je to, co nás spojí dohromady. A co nás taky pojí dohromady a taky se hraje trošku jinak, tak to je fotbal. A pozor, český fotbalový nároďák tak opět bude mířit na fotbalové trávníky. Čeká nás dvojzápas. Budeme hrát dva zápasy doma, hrajeme 26. září proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii. Pak tam máme ještě Španělsko. Jo, tohle je prostě jako skupina smrti. Na druhou stranu zase můžeme být vlastně jako rádi za to, že se kluci probojovali do Ačka Ligy národů a že takovýhle mega světový týmy se dostanou sem k nám do Česka. No, doufám, že přijdete fandit. Těším se na vás s mikrofonem na stadionu jako každý domácí zápas fotbalový repre. A navíc se na vás taky budu těšit i v průběhu mezi zápasama. A to v jednotlivý dny v Repre Fanfestu. Bude to úplně poprvé, co Repre Fanfest bude od 26. do 29. To znamená, že i ve dny, kdy se nebude hrát, tak Fanfest bude. Můžete se těšit na autogramiády hráčů, otevřený trénink a taky partnerské zóny. Vstup je pochopitelně zdarma. Takže ještě jednou, 26. až 29. Repre Fanfest. Je to samozřejmě před stadionem, hraje se to ve Fortuna aréně a 26. nás čeká zápas proti Chorvatsku, 29. zápas proti Anglii. Buďte u toho s náma.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: La, anebo taky Around the World. Je 13 hodin, 43 minut, jestli si taky chcete zpívat la la la la a dát si třeba klidně týden, dva, možná vlastně i měsíc volno v práci, tak můžete, my vám to zaplatíme. 50 tisíc korun na ruku je totiž ve hře už tento pátek a to v naší hře Kdo pak to zvoní? Ve snídaní šampionů funguje to tak, že se prostě přihlásíte do hry, pak v 7 hodin ráno posloucháte Hit Radio, jakmile ve snídaní šampionů zazní zvonek na dveře, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli. Jakože reálně, teď ne virtuálně, ale reálně otevřete prostě jako dveře u vás doma a když tam budeme stát, tak vám ty peníze dáme. A my tam opravdu jako stojíme. Jo? Každý den jsme u vás doma, jo, nebo u vašich sousedů. A když nám otevřou, tak minimálně 5000 dostáváte na ruku. Pokud nikdo neotevře, tak další den dáváme 1000 vždycky navíc do banku. To podstatné je, že je úplně jedno, kolik bude v banku ve čtvrtek, protože v pátek je to jasný, v pátek se prostě hraje o 50 tisíc korun. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a kdyby náhodou jsme u vás zazvonili zítra ráno, tak zítra ráno je ve hře 8 tisíc. Tak držím palce.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
16: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Závěru další odpolední hodiny Linkin Park na Hit Radio. Hned po 14. si dáme například Chinasky, taky Hamtrix a jejich Oscarový hit. No a čeká nás i náš pořad Pravda nebo Bullshit. Ještě předtím aktuální doprava. Tak snad to na silnicích teď taky nebude. Bullshit. Plný.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na trase z Ústí nad Labem směrem na Děčín na příjezdu do Dobkovic bude probíhat údržba vozovky a ještě na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Lenny Kravitz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Lenková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako v loni a odpovídá průměru za posledních zhruba 15 let. Uplynulá topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o 5%. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá i dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
12: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
11: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude v 11 hodin našeho času. Vítězky pak narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Bývalá vyhlášená litvínovská restaurace Pod lesem má svoje poslední dny definitivně sečteny. Do zbytku zchátralé stavby se zakously stroje. V budoucnu by na místě měly vzniknout podzemní garáže, také ubytování pro seniory s pečovatelskou službou a v plánu je i hotelové ubytování a vývařovna jídel pro studenty střední průmyslové školy.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky, které odpoledne a večer budou četnější. Teploty 14 až 17 stupňů.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne nás na Hit Radio čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. To znamená, že opět budeme probírat téma, které tady mám od vědců. Budeme zjišťovat, jestli vědci opravdu mají správný pohled na svět, a nebo je to všechno úplně jinak. Připravte si telefony a vaše názory budete je potřebovat.

0: Oscarový hit na Hit Radio Huntrix a Golden je 14 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Každý den si tady ve 2 hodiny vždycky povídáme spolu velmi otevřeně. Bez obalu, často na tenkém ledě. Ve středu máme roletu dvojsmyslu, to je jako víc než tenký led, tam mám pocit nejenom, že to křupe, ale že už občas jsem se jako namočil v té studené vodě. Ale dneska tak máme pravda nebo bullshit, pořád. A já tady mám další téma od vědců. Naším úkolem bude zjistit, jestli je to pravda, nebo ne. Nic složitýho. Dneska to máme tak, že
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Vyloženě trpí. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že prostě asi bychom to možná i chtěli udělat, víme v hlavě, že bychom to měli udělat, ale potřebujeme to odkládat úplně na poslední chvíli a nechat to opravdu až ve chvíli, kdy to všechno začne hořet. Už nás to i trošku pálí a pak teprve na tom začneme pracovat. Jasně, potom třeba den nespíme, ale všechno to uděláme najednou. A vlastně kolikrát to uděláme i dobře, jo? Ne vždycky, ale uděláme. Já třeba sám za sebe můžu říct, že do této třetiny rozhodně patřím, jo? Někdo tomu říká prokrastinace, já tomu jenom říkám, že jsem línej, ale mám to už tak zažitý, že vím, že na to mám ještě týden, 3 dny, 1 den, zítra to je, tak večer prostě jako začnu. A jedu klidně celou noc, ale udělám to. Na základní škole jsem to takhle měl i s domácíma úkolama, prostě přestávku před hodinou se to všechno stihlo. Učil jsem se na poslední chvíli. A vlastně celý život s tím takhle jako procházím. Takže za mě rozhodně ano. Jak to máte vy? Jste v této skupině? A nebo si myslíte třeba jenom, že třetina je až moc velké číslo? A nebo naopak malé? Dejte vědět 777-937-777 a prosím pěkně, pište hned, jo. Tohle nenechávejte na poslední chvíli. Máme na to jenom 2 hity. Tím prvním budou Činasky.
2: Potkal jsem tě zase

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 13 minut, nejvyšší čas zase si spolu popovídat.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Co si o tom myslíte? Je tady spousta zpráv na WhatsAppu 777-937-777. Tohle mě hodně jako pobavilo od Martiny. Ahoj, jsem stejná jako ty a celý život se držím svého vlastního pořekadla. Co můžeš udělat hned? Odlož na poslední chvíli. Tohle zbožuju, to je fakt skvělý. Další. Ano, tak takhle to přesně mám, je to pravda, pod to se podepíšu, dost věcí odkládám a pak, když to udělám, tak si říkám, proč jsem to neudělal hned, teď to nic přece nebylo. No, to známe všichni, máme tady i nějaké hlasovky, tak schválně.
2: Já si myslím, že v tomhle jsou odborníci chlapi. Nemusí se jim to připomínat každý rok, že aby to udělali. Já třeba už pár let čekám, až mi partner dodělá perkolu. On mi říkal, že to stihne do 80, ale já tenkrát myslela, že to stihne do 80 let mojí maminky. A mamince už je 85 a pergola pořád není hotová.
0: Jo, to chápu. To je, kdybych to bylo u nás doma, ale tak to je koníček, že jo, to není práce. Ale tohle je taky zajímavý. Můj bývalý odkládal 10 let rozvod. A jak si se k tomu dokopal až s jinou? Asi potřeboval ten správný impuls. Teď s odstupem času jsem vděčná. Taky jako zajímavý, taky ze života. Ano, to je prostě jako prokrastinace v každém odvětví a v každém věku. Tak co, co si myslíte?
1: Vědci
0: tvrdí, že je to tedy třetina Čechů. Je to reálný číslo? Je to málo? Je to moc? Jak to máte vy? Ještě dáme jeden song a těším se na vaše zprávy. 777 937 777.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A původně jsem tady na to rozuzlení chtěl jít po první písni, ale když dohrála Adele, tak jsem si říkal, že ještě jednu počkám. Udělám to potom. A to je vlastně jenom asi důkaz toho, co tady dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci, ale že to opravdu jako vyžadujeme, že to potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec tu práci mohli udělat a kolikrát, aby jsme se na ní soustředili a vlastně jim třeba udělali i jako dobře, jo? Pod tlakem vznikají diamanty, to se říká, to je jasný, to víme. A tak jsem se ptal, jak je to u vás a vypadá to, že nenašel jsem tady jednu jedinou zprávu na WhatsAppu. Že by to někdo dělal jinak, než my ostatní, co všechno píšeme, že jedeme všechno až na poslední chvíli. Jo, tady. Čau, prostě, jak se říká, co můžeš, odlož na zítra, máš dva dny volno. Pavel, no jasně, pochopitelně. Ahoj Jirko, já jsem

0: chronický prokrastinátor. Jana. Jani, chápu. Já jsem dostal knížku Jak bojovat s prokrastinací. Přečtu si ji zítra. Až. Co se k tomu nedostal? No, takže pojďme to zkrátit. Tady si myslím, že...
1: Vědci.
0: Asi pravdu nemají, souhlasím tady s další zprávou, kde se píše, já bych i věřil, že je to půlka a ne třetina. Takže já si myslím, že vědci v tomhle případě nás Čechy vůbec neznají, protože jestli my něco jako umíme, fakt jako dobře, tak je nechat tu práci na potom. Tak se tím říďte, dyť je pondělí. Máme před sebou ještě celý pracovní týden.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Lépe.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
17: Okim.cz.
18: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Houdini na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Tady si tak pořád projíždím všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 nebo i mě na Instagram přímo do zprávy. A našel jsem tady krásnou zprávu a to je fotka z O2 Areny z Davis Cupu od našeho výherce Michala. Tak jsem strašně rád, že Michal tam dorazil, že si to užil a že vám takhle můžeme dělat radost. Jo, o lístky na Davis Cup, který se po 13 letech hrál v O2 Areně, tak o ty jsme hráli tady v čase mezi 12. a 15. No, kluci to zvládli. Bylo to teda neuvěřitelný, nervy drásající, fantastická atmosféra. To je jako, tady aspoň ten světový tenis vidí, o co opravdu minimálně v Česku přichází tím, že udělali teda ten nový systém celého turnaje Davis Cupu. Když tedy 8 týmů odjede někam pryč a tam to prostě celý odehrajou a bohužel prostě ta atmosféra tam není taková, jako když se to hraje to finále v zemi jednoho z těch finalistů. No, nedá se nic dělat. Každopádně, my jsme to zvládli, ale taky to zvládlo Slovensko. To zažívalo úplně stejnou euforii, možná na Slovensku ještě o kousek vyšší. Když postoupili přes Řecko, tak budeme držet palce. No a aby jsme to měli kompletní, tak holkám začíná finále kdysi dávného Fed Cupu, teď už tedy Billie Jean King Cupu, tak začíná zítra, tak budeme držet palce. Děvčata jsou tam a je to takové tenisové želízko v ohni. Takový tenisový, žhavý tenisák. Takže ne, budeme držet fakt jako palce. Holky na to mají. A vlastně naši kluci taky. Hit Radio fandí tenisu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským.
3: Hurá!
2: Budeme se bavit a budeme si hrát.
3: Pojďte, pane, budeme si hrát.
2: Začínáme ve tři.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio Nord Music.

0: vlastně teoreticky popisuje jedním slovem celou tuhle partu. Amazing. Ano. Jestli je někdo amazing, tak jsou to Aerosmith. Na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut jsme si užili tuhle nádhernou 4,5 minutovou věc a vlastně je to taková jako hezká pozvánka na srdcovky, které vás opět čekají zítra ve 12 hodin. Já se v nich na vás budu těšit. Klidně můžete psát i takhle jako v průběhu dne, co byste v srdcovkách chtěli slyšet. Určitě to nějak jako vymyslíme. Mám tam nějaký kontakty, něco to tady dokážu zařídit. Dělám si legraci, tvoříme spolu ty srdcovky. A věřím, že to je ten důvod, proč vás to tak baví. Protože slyšíte přesně to, co máte rádi. Za chviličku taky to, co máte rádi. A možná i vaše děti. Rose a Bruno Mars a pt. Nebude chybět ani Anastasia. A od 15 hodin naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju klidný pondělí a zítra ve 12 tady na Hit Rádiu. Naslyšenou. Tak se smějte.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Zahrada v Košťanech na Teplicku za 900 tisíc. Rodinný dům v Karviné Frištátu za 5 milionů 950 tisíc. Rodinný dům v obci Kámen na Pelhřimovsku za 3 miliony 490 tisíc. Rodinný dům v Dolanech Plzeň Sever za 6 milionů 999 tisíc. A byt 3+1 ve Vsetíně za 4 miliony 350 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Po Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor na Chomutovsku, a to konkrétně před Březném směrem z Drouškovic. Stojí tam totiž porouchaný kamion, tak radši v tomhle místě zpomalte, ať do něj nevrazíte. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
14: Jsou tady zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Velké obchody budou na Den české státnosti v pondělí 28. září ze zákona zavřené. Zákaz se týká prodejen s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, například velkých supermarketů. Výjimku mají obchody na letištích a nádražích, lékárny nebo čerpací stanice. V berlínských volbách jasně zvítězila strana levice se ziskem přes 25% hlasů. Druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce s 19% a třetí AfD s 16,5%. Aktuálně se spekuluje, jestli se kancléři Mercovi po volbách podaří udržet u moci. Bitcoin dnes poprvé od konce ledna překonal hranici 85 tisíce dolarů. To je asi 1,8 milionu korun. Krátce popoledně jeho cena rostla zhruba o 5%. Zájem o kryptoměny podle agentury Bloomberg roste s vyšší ochotou investorů postupovat riziko. Čeští tenisté se v úterý dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu.
15: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Nový týden nám na severu Čech odstartoval proměnlivou oblačností, do toho docela fičí, to znamená chvilku se přivalejí mraky, chvilku zase vykoukne sluníčko a pozor, během odpoledne může někde sprchnout, tak s tím počítejte. Není ani žádný velký teplo, jenom 13 až 17 stupňů. No a v úterý, zítra to bude o chlup lepší, sice dál chladno, 14 až 17 stupňů, ale obloha bude jasná až oblačná a mělo by to být bez srážek.
12: Hit Radio Nord Music.
0: Tak jdeme na to. Po víkendu, tedy v pondělí 21. září, 2:03 startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Já vás zdravím a doufám, že jste ten pondělní start zvládli s plnou parádou a grácí, přátelé. Mě to teprve čeká, tak pojďme na to. A kdo jiný nám má to odstartovat než přátelé?

Skvěle se tančí, když přežijete pondělí. Dance Again, Jennifer Lopez a Pitbull vpadla na Hit Radio North Music a já vám přeju krásný start novýho týdne. I když ne každému se ten start povedl. Představte si, že společnosti O2 překopli kabel. Asi jste to dopoledne taky zaregistrovali. Zkrátka a dobře, společnost O2 byla najednou bez internetu a bez televize OnePlay, protože se konaly nějaký výkopové práce a prej se překop nějaký důležitý kabel, takže se tím vlastně poškodila síť. Trvalo to dopoledne asi 3 hodiny, teď kolem poledne už by měla být porucha vyřešená, takže odpoledne už by nám to zase všem všechno mělo fungovat. A jestli vám ještě některé věci nefungují, tak se doporučuje restart. Klidně opakovaný, mělo by to naskočit a mě to být OK. Nicméně já vždycky říkám, že na všem negativním se dá najít taky něco pozitivního. Tak když už nám dopoledne nefungoval internet, nebylo z toho najednou nečekaný volno? Neměli jste třeba důležitou práci, kterou jste prostě nemohli dělat, tak se musela zrušit. Zkrátka dobře, neproflákali jste nakonec to pondělní dopoledne, co? Já musím říct, že mně se přesně tohle stalo, protože já jsem měl mít právě dneska dopoledne důležitou schůzku, měla být online, měla být přes internet a ona se nekonala. Ono to prostě nešlo, ono to prostě nenaběhlo, ono to prostě nenaskočilo, takže jsme si všichni napsali, rušíme, posouváme na zítřek a mně najednou vzniklo takovýho volného času a říkal jsem si, co já budu dělat. Tak jsem čapnul psa, vyrazili jsme na procházku a užil jsem si nádherný pondělní dopoledne. Jediný, co mě teda štve, že jsem si k těm trenkám od pyžama nemusel žehlit tu hodobožovou košili, aby mi to na kameře slušelo.

0: třeba taky nějaký starosti a okamžitě mi napsala Jitka z Litvínova, ale to mě fakt pobavilo. Jitka píše, ahoj Kamile, mě to naštvalo. Měla jsem volno, tak jsem dokoukávala staré díly Ulice a zjistila jsem, že malému Lexíkovi přišli na krádež alkoholu. Teď nevím, jak to dopadlo, protože jsem musela odpoledne do práce. Jitka Litvínov. Tak prostě Jitce najednou přestalo fungovat OnePlay a Jitka neví, jak to dopadlo s Lexíkem a alkoholem. To je krásný, jaký můžou mít taky lidi starosti. Takhle, Jitko, strašně rád bych ti pomohl, ale já na Ulici nekoukám, takže já vůbec nevím, kdo je Lexík, ani jak to dopadlo s alkoholem. Nicméně vím, že Ulici dávají každý den, takže tipuju, že v díle 10386 nastoupí Lexík do protialkoholní léčebny. Tak budem držet Lexíkovi palce, aby to zvládnul, a já za chvilku slibuju, Taylor Swift Vpadla na Hit Radio Nerd Music. Tak krásný pondělní odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: trenirkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
18: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objedná...

0: nemáš, zítra máš. trenirkarna.cz
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.

Na hodinách 15:30 v kalendáři pondělí 21. září a s váma padla na Hit Radio North Music a pecka Better Me. A pozor, přátelé, teď si dáme odpolední rychlou pětku. Co vy na to? Jste ready? Jste připravení? Máte chvilku? Tak pozor, soutěž začíná. První otázka, na kterou máte 5 sekund. Kolik nohou má dospělý pavouk? 1, 2, 3, 4, 5. Ano, 8 je správná odpověď. Druhá otázka, už jenom 4 sekundy. V jakém roce skončila druhá světová válka? 1, 2, 3, 4. Ano, 1945. Třetí otázka, a na tu máte už jenom 3 sekundy. Kdo je autorem knižní série Harry Potter? 1, 2, 3. Jasně, že Rowlingová. Pozor, čtvrtá otázka, ta už je jenom na 2 sekundy. Hlavní město Francie. 1, 2. Paříž, správná odpověď. A pozor, poslední, pátá otázka v naší rychlý pětce. Na tu máte už ale jenom jednu jedinou sekundu, jo? To musí být blesk. Přátelé, jakou barvu má šmoulí zmrzlina? Modrou! Tak, jestli jste to dali, jak se říká, levou zadní, pak se nemáte čeho bát a doporučuji tenhle týden ladit snídaní šampionů od 6 do 9 hodin, protože právě tam máme rychlou pětku, ale pozor, tento týden v ní soutěžíme o 6 litrů na sportovní oblečení. Zkrátka dobře, voháknete se od hlavy až k patě a ze svýho neutratíte ani korunu, protože my rozdáváme 6 za rychlou pětku, kterou jsme si teď vyzkoušeli a myslím, že je to pohoda jahoda, co říkáte? Tak jestli chcete, rychlá pětka zase zítra mezi 6 a 9 ve snídaní šampionu. Teď ta slibovaná jahůdka, ovšem od kapely Miraj, vpadla na Hit Radio Nerd Music. Krásný pondělí.

Far From Home v pondělí těsně před 3:15 vpadla na Hit Radio Not Music. A když jsme u té muziky, tak mám, přátelé, jednu šílenou informaci, a to sice, že v Irsku dohrál Ed Sheeran. Normálně udělali delete a vymazali ho. Chápete to, kam se ten svět řítí? Když se irského rádia, které právě tohle udělalo, ptali, proč odmítají dál hrát Eda Sheerana, tak to rádio odpovědělo, že Ed Sheeran prostě málo mluví o Gaze. Tak to mi opravdu hlava nebere. Jako kam až jsme se dostali, co vlastně od těch umělců očekáváme a k čemu všemu by se měli vyjadřovat. Já vím, že je to taková móda, že v televizi ukazují názor zpěváka a herce a já nevím koho všeho. Na druhou stranu přece i kominík, pekař nebo zdravotní sestřička mají nějaký názor, tak proč by názory umělců měly být víc nebo míň, že jo? A hlavně si říkám, proč by měl vůbec zpěvák mluvit do politiky, ať zpívá. Na druhou stranu, furt mi to přijde lepší, když zpěvák mluví do politiky, než když politik dělá dospívání.

0: Tak asi tak.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Maxi.
6: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší Strojnické průkazy na klíč, generální partner Bagr Parku.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Štěpán Kozub zdraví, Litoměřice.
14: A Krhut se přidává, hoj.
13: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
14: Přeježděný vztah 3.11.
13: Lístky najdete na ticketportal.cz.
14: Tak googli, kupuj a přijď.
15: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Ray Dalton v odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music. A vy teďka, jestli máte chvilinku, zkuste zavřít oči, zamyslet se a schválně, jaká dobrota vás napadne jako úplně první, když řeknu slovo podzim. A už se to tam honí v té hlavě, a už to jezdí, a už vám běhají kolem hlavy ty bubliny s obrázkama. Tak je jasný, že když se řekne podzim, tak někoho můžou napadnout třeba skořicový šneky, mňam, ty jsou fakt dobrý. Někoho třeba teplý kakao, když se ochladí jako dneska, proč si nedat teplý kakao, že jo? Někoho houbová smaženice, když se chodí na podzim na houby, a někoho třeba burčák, když je všude kolem nás to vinobraní. Zkrátka dobře, těch možností je bambilion. Co je ale důležitý, že my hledáme vítěze. Přátelé. A proto jsme tenhle týden na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nerd Music, vyhlásili souboj. A to sice souboj podzimních chutí, neboli jaká dobrota vám připomíná právě podzim. Zatím je tam opravdu spoustu možností, protože je teprve pondělí. Ale tím, jak budete hlasovat, tak budete postupně některé možnosti vyřazovat, až se dostaneme do pátečního finále. No a v pátek pak zjistíme, jaká dobrota se rovná podzim podle posluchačů Hit Radio Nord Music. Tak se do toho puste, na Instagramu jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music. Já osobně bych hlasoval za Štrůdl, přimlouvám se. Ale já bych pro něj hlasoval i na jaře, v létě a v zimě.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči aktuálně pozor na Lounsku, konkrétně na příjezdu do Čihova směrem od Podbořan. Právě tam se totiž srazily dvě dodávky. Takže aktuálně tam počítejte s omezením a radši zpomalte, ať to ještě víc neskomplikujete. Já vám přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Další zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda zastropuje marže u čerpacích stanic na 2,5 koruny na litr. Od 1. října na měsíc sníží spotřební daň z nafty o 2,35 koruny z daní. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Píšou to Novinky.cz. Více než polovina zaměstnanců a podnikatelů v Česku nevěří, že by jejich profesi mohl v budoucnu nahradit stroj nebo umělá inteligence. Technologii při práci teď téměř nevyužívá 45% z nich. Aktivně se pak vzdělává pouze 14% ekonomicky aktivních lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. Dva muži z Německa v pařížském Louvru nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. Připevnili je pomocí lepící pásky přímo v sále, kde visí i slavná Mona Lisa Leonarda da Vinciho. Louvre incident potvrdil a na oba muže podal trestní oznámení. Uvedla to agentura DPA. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas pak podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Venku docela kosa, co říkáte? Přes ty okna to protahuje až do studia. Každopádně já jsem teďka z okna koukal a viděl jsem na ulici paní, jak kráčí v takových letních šatičkách a přes sebe měla hozenou zimní bundu. Až takhle se nám ochladilo na severu Čech. Takže počítejte, že pondělní odpoledne je proměnlivý, chvilku mraky, chvilku vykukuje i sluníčko, nicméně do toho pofukuje vítr, je jenom 13 až 17 stupňů a ještě může místy sprchnout. Zítra už by to mělo být o chlup lepší, sice taky se nám budou střídat sluníčko, mraky, ale už by nemělo foukat, už by nemělo pršet, no a na teploměrech opět 14 až 17.
2: Hit Radio Nord Music.
0: A my pokračujeme. 16. hodina odbyla v kalendáři stále pondělí 21. září a dál jede odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A vás zdravím. Možná už jste doma, možná jste teďka zahodili všechno a chcete venčit toho svého domácího miláčka, tak ještě vydržte, ať slyšíte, co všechno jsme v České republice schopni venčit.

Duran Duran a pondělní odpolední pohodička spadla na Hit Radio Nord Music. Tak si představte, že domácí mazlíček může být i páv. Slyšíte dobře? Páv. Jedna rodina z jihu Čech se pochlubila, že kdysi viděla hnízdo s vajíčkama, na kterém seděla paní Pávová. Nicméně paní Pávová se rozhodla, že se zvedne, odejde a že už se na ty vajíčka nevrátí. Takže tahle rodinka pozorovala, co bude dál, no a ze všech těch vajíček se nakonec vylíhlo jenom jedno mládě, malej páv. A rodina si řekla, no tak sakra, pomůžeme mu, ne, aby přežil. A vzala si ho a mají ho doma jako domácího mazlíčka. Ten páv se jmenuje Pípa a dělá tady úplně všechno, co správný domácí mazlíček. To znamená, hezky žere, jako chutná mu prej dobře, nechá se chovat, nechá se drbat, doma si chodí, jako by tam byl doma a taky, že je. A když jdou třeba děti ven hrát si na zahradu, tak běží za nima a jde si hrát taky. Prostě hotovej domácí mazlíček. A na základě téhle informace se strhla lavina reakcí Čechů a bylo až neuvěřitelné, co všechno vlastně doma máme, co všechno doma chováme a co všechno pravidelně chodíme venčit jako domácího mazlíčka. Psa, kočku vůbec nepočítám, samozřejmě to je běžný, to vidíme na ulici dnes a denně, ale zvířata, jako jsou třeba morčata, jako jsou králíci, jako jsou fretky, takových lidí je. A já dokonce z vlastní zkušenosti vím, že letos v létě, když jsem šel v Ústí po ulici, po Masaryčce, to byl typuju tak červenec, fakt jako to pralo, bylo léto, bylo vedro, tak jsme tak nějak všichni chodili venku v těch tričkách, měli jsme ty kraťasy a proti mě šel taky kluk, který měl jenom tričko a normálně na krku se mu vyhřeval had. To jsem ještě neviděl. Kluk v tričku, kolem krku omotanýho hada jak šálu a šli a užívali si sluneční léto v Ústí nad Labem. Tak i tohle jsme schopni vytáhnout ven a vyvenčit to mezi lidma. A tak jsem si řekl, trumfneme jižní Čechy, máme něco raritnějšího, než je třeba páv jako domácí mazlíček. Pokud jo, máte to přímo doma vy, anebo třeba o něčem víte, klidně se podělte a pojďte vysílat se mnou. Napište mi na WhatsApp nebo SMSku 377-39-958. Jsem zvědavý, jakýho mazlíka můžeme ještě potkat na severu Čech. Hit, rádio. Já bych si koupil cukrovou vatu.

0: Opět jsme to v pondělí na severu Čech trošku roztančili. Sweet Lovin' padla na Hit Radio Not Music. Krásný odpoledne. A já jdu zase na vás, protože se mnou vysíláte na čísle 37 3 9 5 8. Před chvilkou jsem tady dal do placu fakt netradičního domácího mazlíčka, a to sice páva. Páva z jihu Čech, a zajímalo mě, jestli čistě náhodou na severu Čech to nějakým domácím mazlíčkem netrumfneme. Tak třeba Saša napsala, příbuzná vychovala síkorku. Byla vyhozená z hnízda ještě holá, tak jsme se o ní starali společně se známou, vypustili jsme ji o prázdninách a doteďka se k nám vrací, nebojí se a dokonce si na nás sedá, když přiletí. Wow, tak takhle ochočit síkorku, klobouk dolů. Pobavil mě teda strašně Honza, ten napsal ahoj, asi byste to do ní neřekli, ale mezi nejlepší domácí mazlíčky patří husa. Husa je za prvý strašně vtipná, husa je za druhý strašně přítulná a husa umí být i dobrý hlídač. Tak to se musím přiznat, že jsem o huse nevěděl. Věřím každému slovu. Akorát já osobně bych měl z husy trošičku respekt. Protože víte, co se říká? Aby tě husa kopla.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen.

0: Děčín, Česká Lípa, autonord.cz.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Tak co rande?
4: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
3: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
4: A léčba.
3: Terapie módou. Jdeme!
5: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Přesně v polovině odpolední show padla na Hit Radio Not Music Alex Warren a Ordinary. Krásný pondělí, i když, co si budeme povídat, je takový ospalý, nezdá se vám? Tak za prvý je to pondělí, že jo? Co bychom chtěli od pondělí, to není žádný šlágr. Za druhý i to počasí venku je dneska takový nějaký, nějaký, no, prostě chce to pozvolnej rozjezd. A právě proto i dnešní Hit Radio Classic bude mít pozvolnej rozjezd. Od 18 hodin znovu slibujeme ty nej pecky, který jsme milovali, ať už 80-ky, 90-ky, milénium, prostě to, co známe a zpíváme si do dneška. Ale pozor, nebudeme na vás chvátat. Na úvod si zamručíme z Crash Test Dummies. Pak trošičku sešlápneme plyn z Eiffel 65. No a doplnej budeme s Army of Lovers. Tohle je jenom ochutnávečka, jenom taková nabídka, jenom takový lákadlo, co všechno vás čeká dneska od 18 hodin na Hit Radio Not Music. Zas to bude pecka. No a ať nečekáte tak dlouho, tak jako předkrm Spice Girls.

0: 3:45, Nico Santos padla, Hit Radio North Music, a protože týden teprve odstartoval, musí následovat jedna dobrá zpráva za druhou, aby jsme to přežili. Tak přátelé, pozor, ta první, čeká nás prodloužený víkend. Ano, tohle je ten týden, kdy pátkem to zakončíme a následuje sobota, neděle, ale taky pondělí 28. září, státní svátek. Wow. Další dobrá zpráva. Na ten prodloužený víkend předpovídají meteorologové, že bude babí léto. Normálně se zase udělá hezky a oteplí se někde až na 25 stupňů Celsia. Takže přátelé, jestli ještě nemáte plány na to prodloužený volno, doporučuju, pokud už jste začali vypouštět bazén, dejte tam zpátky ten špunt. Pokud už jste vyfoukli madračky, koukejte to zase dofouknout. A pokud už jste hodili plavky do pračky, tak se klidně koupejte i bez nich. No a pro vás, kterým už to léto stačilo a naopak se těšíte na zimu, tak pro vás za chvilku Dan Barta a On My Head na Hit Radio North Music.
1: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz. Okim.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Vranto, co pa všechno se dá sušit?
12: Ovoce, houby, bylinky i maso.
11: A tvůj Bůček?
12: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
13: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music a New Religion jako tečka za další hodinkou pondělního padla a jdeme dál. Konkrétně na dopravu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. A aktuálka z Teplicka. Konkrétně mezi Teplicemi a Suchým u Kvítkova vyšetřuje policie dopravní nehodu osobáku s autobusem. Takže tady určitě počítejte s omezením a určitě zpomalte, ať to ještě víc neskomplikujete. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. K tomu vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Uvedl to po jednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. A já rovnou navážu, stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy korun. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Tentokrát o 3 roky. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři, Friedman a Usmanov. Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. A v roli velkých favoritek stoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát budou už zítra od 11 hodin dopoledne našeho času. Vítězky narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Počasí na severu Čech si dneska hodně vymýšlí, protože nám prakticky celý pondělí pofukuje a to znamená, že chvilku jsou tam mraky a vypadá to na déšť a chvilku se to zase rozfouká a vykoukne i sluníčko. Každopádně s přeháňkama místy radši ještě počítejte. No a na teploměrech žádná sláva, jenom 13 až 17 stupňů. Zítra už to bude určitě beze srážek, na obloze hodně sluníčka, i když taky dorazí mraky. No a teplota ta se prakticky nezmění, 14 až 17 stupňů.
8: Hit Radio Nord Music.
0: A my jdeme odstartovat poslední společnou 60-minutovku a to v pondělí 21. září 4 minuty po pátý vpadla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Já doufám, že vám padla už všem, že už to máte dávno za sebou, že už možná teďka jenom sedíte za volantem a říkáte si, kam já to dneska zaparkuju. Tak za chvilku tip, jak se dá taky zaparkovat auto.

Miles Smith a Nice to meet you ve čtvrt na šest vpadla na Hit Radio Nord Music. A já se ptám, už jste po práci před barákem zaparkovali? Jestli ještě ne, protože to prostě nejde. Hledáte místo a není kam to šoupnout. Mám pro vás jeden světový recept, přátelé. Je to přímo recept z Indie a zní teda hodně bizarně, ale funguje. Pronajměte si jeřáb. Přesně tohle skutečně dělá jeden Ind. Koupil si taky auto, nový, hezký a má o něj strach. Takže vždycky, když je doma před barákem, tak se bojí, aby mu ho někdo třeba nepoškrábal, nebo nedej bože nevyloupil, nebo nedej bože neukrad. A proto si objedná jeřáb. Ten jeřáb to auto naloží, zdvihne ho do výšky a dá mu ho na terasu druhého patra jeho domu. A uznejte sami, že z terasy druhého patra vám hned tak auto někdo neukradne. Ale je to teda strašný bizár. Je mi úplně jasný, že objednávat si každý odpoledne, vždycky když přijedu před barák na sídliště jeřáb, aby mi to auto někam šoupnul, není úplně praktický, není taky úplně levný. A co si budeme povídat, ne každý máme balkón nebo terasu, aby se nám tam vešlo auto. Na druhou stranu, kdybyste trošku šoupli ty kompoty a ty marmelády.

0: náladu. Hit Radio Nord Music. Hit
1: Radio. Už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

ztrácím. Taky Poetika vpadla na Hit Radio North Music a pozor, teď jedna novinka. Finalistky Superstar něco pečou. Tak to je informace, která spatřila světlo světa. Možná na to koukáte, možná ne, každopádně teďka zase probíhá už další, ani nevím, kolikátá řada spatřila světlo světa. Pěvecké soutěže Superstar.

Nad Labem. Obě dvě finalistky tam tenkrát přijeli před tím rozuzlením za svýma fanouškama a to lidický náměstí praskalo ve švech. To bylo narvaný k prasknutí a teď tam byly rozdělený ty tábory. Šárka, Šárka a proti Aneta, Aneta. No, jak to dopadlo, už samozřejmě dneska víme. Aneta Langerová se stala historicky první superstar. Nicméně, vypadá to, že holky ta letošní soutěž zase motivovala a Šárka Vaňková nelenila a napsala Anetě Langerový, jestli by něco nespáchali. Neví se co, neví se jak, neví se kdy, nicméně Aneta odpověděla a vypadá, že by něco brzy mohlo spatřit světlo světa. Tak uvidíme, jestli historicky první finalistky Superstar s něčím nepřijdou a nebudou nás v roce 2026 zase šokovat. Každopádně to je na dámách. My si dáme za chvilku pánskou jízdu.

0: a jeho mega hit Just the Way You Are. Počkejte si.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
2: Ne, ježiš, asi by.
3: Ale já mám k tomu důvod.
2: No, teď je září.
3: Je to pro dobro všech.
2: No tak dobře, já tě to za náma.
3: Blížej se Vánoce.
2: No!
3: Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
2: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky, možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
3: No, přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Já z tebe snad vykvetu.
1: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v bezdrá už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audioknižka.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ladíte pondělní odpolední show Padla na Hitrádiu Not Music s Kamlem Bílským a mám na vás dotaz. Stihli byste otevřít dveře svýho bytu do 30 sekund? Teď už vidím ty úsměvy na tváři a takový to levou zadní i poslepu. Tak pozor, přátelé, vypadá to strašně jednoduše, ale ne každý to dokáže. Mám tady důkaz, třeba Káťa to dneska ráno nestihla.
2: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
2: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
2: A teď přišla
3: o 7000 korun.
2: Aj, to zamrzí.
3: Buďte rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
4: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
2: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
2: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel. O 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
2: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Znáte to rčení, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Tak bohužel pro Káťu to dneska platilo teda doslova do písmene. Nestihla nám otevřít dveře za 30 sekund, i když jsme v 7:10 ve snídaní šampionů jasně zvonili. A tím pádem se připravila o dnešní peníze a zítra vy můžete vyhrát 8000, ale co je nejdůležitější. Přátelé, tohle je poslední týden naší soutěže, kdo pak to zvoní. A my jsme slibovali, že na konci vás čeká třešnička na dortu. Že ten poslední den, tedy v pátek 25. nebudeme zvonit jen tak s pár tisícovkama, ale budeme za dveřma stát s částkou 50 tisíc korun. No řekněte sami, otevřít dveře, nic víc, za 50 tisíc, kdo by to neudělal. Teď to chce ještě stihnout těch 30 sekund. Tak jestli máte zájem, pojďte se do soutěže zaregistrovat taky na našem webu www.hitradionotmusic.cz a kdo ví, třeba právě u vás zazvoníme v pátek, vy nám do půl minuty otevřete a vy budete těžší o 50 tisíc.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle jsou legendy, dámy a pánové. Bon Jovi, odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Mimochodem nádherný příklad, že i z toho nejnižšího startu se to dá dotáhnout až na vrchol. John Bon Jovi totiž začínal jako uklízečka, přátelé. John Bon Jovi skutečně uklízel, pravda, v nahrávacím studiu, takže tomu nahrálo. A když už tam byl a tak uklízel, tak si tam taky něco nahrál. A ono to docela znělo, tak si řekl, sakra, to chce kapelu. Žádný dlouhý vymýšlení s názvem, prostě to pojmenoval po sobě, takže Bon Jovi. No a podívejte se, kde je dneska hudební legenda, dámy a přátelé. Takže to nevzdávejte. A i když jste se právě vrátili třeba z uklízení, třeba vás tady za pár let budeme hrát taky. Každopádně na mě už je taky nejvyšší čas to tady pofackovat, protože za chvilku odpolední show padla na Hit Radio Nord Music končí, takže pojďme ještě rychle stihnout třeba tyhle dvě hvězdy. Musím se Eva Farná a Mirai Navrátil. Vzpomeneš si už za chvilku.
1: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke 2.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
0: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

těsně před šestou Nickelback a to je taky tečka, přátelé, neboli odpolední show padla, už má taky padla. Loučí se s váma Kamil Bílský, děkuju moc, že jste se mnou odstartovali ten novej týden, takže díky, že jste nejenom poslouchali, ale že jste mi i psali a já se těším zase zítra ve tři. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, aktuálně pozor mezi Teplicemi a Suchým, konkrétně u Kvítkova. Dneska odpoledne se tam totiž stala dopravní nehoda a policie tam aktuálně vyšetřuje bouračku osobáku s autobusem. Šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Máš chuť na 90-ky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu Ministerstva financí. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2 plus 2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
7: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne našeho času.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: V průběhu noci většinou oblačno, místy přehánky, ranní teploty budou velmi nízké, klesnou na 9 až 4 stupně. Foukat bude severozápadní, opět tedy studený vítr. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo s deštěm. Později odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a jak už zaznělo, chladnější severozápadní vítr.
10: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a hlavně před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že jste na tom po pondělku ready, jo? Že to zvládnete. A pokud to náhodou bylo opravdu náročný pondělek, tak nebojte. Tyhle songy vám zvednou náladu. Za chvilku už Madonna a teď Lucie a Černí andělé. Tak jdem na to.

Who's That Girl, to je Madonna v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Zásadní ochlazení je tady. Jak se cítíte? Vytáhli jste teplý ponožky? Svetry možná? Doufám, že jo, protože přece jenom to ochlazení je znát. Jo, já třeba furt mám tendenci chodit rozeplá bundička, tak jsem takhle ráno šla a musela jsem si tu bundičku poměrně intenzivně zapínat. Tak pokud jste na tom stejně, tak ano, pojďme si připustit, že na pár dní teď bude chladno. Bude taky foukat vítr, taky bude pršet. A my nechceme být všichni nemocní, že jo? Takže pojďme na to zkusit myslet, jo, já vám nebudu radit, co máte dělat, to je jasný, ale takový zázbor, med, to jsou výborné věci do tohohle počasí. No a zahřejeme se společně s těmi nejlepšími songy z 80. 90. a milénia. Teď je tu Shakira.

Eiffel 65, Blue Da Body, posloucháte Hit Radio. Tak co, lepší pondělí. Já myslím, že s tím správným soundtrackem může i pondělí vypadat fantasticky. Co říkáte? No doufejme, doufejme, že to klapne, že se vám to bude líbit, že si to užijete a hlavně, že to zmírní tu pondělní pachuť, kterou většinou míváme, protože po víkendu je to prostě náročné. Tak doufám, že zatím zvládáte, jo, a že na konci toho večera bude úsměv od ucha k uchu. Tenhle boyband by s tím mohl pomoct. Backstreet Boys, taky Mike Oldfield nebo Shabba Ranks už za chvilku.

0: Zající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
8: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
9: A Krhut se přidává, hoj.
8: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
9: Přeježděný vztah 3.11.
8: Lístky najdete na ticketportal.cz.
9: Tak googli, kupuj a přijď.
10: Dělej si, co chceš, když si přijmou, jen si duši nepořeš.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně.

0: si ty letošní neužít v nové. Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Shabba Ranks a Mr. Loverman, posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že se blíží noc, to je asi všem jasný. Já jsem si pro vás připravila 5 tipů na to, co byste ale rozhodně měli zkusit v posteli. Takže za prvé, pořádně a dobře se vyspat. Velmi těžké, ale vřele doporučuji jít do postele o něco dřív. Fantastický nápad, věřte mi. Spát celou noc klidně, aniž byste se probudili uprostřed noci. Kvůli čemukoliv. Skvělá věc, že jo? A vzbudit se bez budíku a vyspalí. Už jenom ta představa. Krásný. A ještě pátý tip. Jen tak se zachumlat pod peřinu a koukat na oblíbený seriál. Kéž by se to všechno splnilo. Budu držet pěsti, ať zvládnete aspoň jedno z toho a posílám k tomu další hity. Právě teď Celine Dion, I Drove All Night.

0: Rod Stewart a Downtown Train. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 6:45, doufám, že máte fajn pondělí. Já se libuju, že co se týče soundtracku, bude ještě lepší. Je to tak, za chvilku. Legendární skupina Queen, jo, taky legendární česká skupina Kryštof a taky na vás pošlu rovnou armádu milovníků. To kdyby jeden nestačil, Army of Lovers a Crucified už za chvilku do vašich uší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
12: Ne, můj oblíbený hrnek.
13: Tak tohle není dobrý začátek dne.
14: No to snad ne.
15: Nemáte svůj den?
16: Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
18: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
18: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
18: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
18: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
18: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
18: CZ.
20: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
21: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
20: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
22: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
23: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný večer, 7. hodina je tu. Doufám, že se máte hezky. Já posílám další fantastický hity. Snad jste ready. No jak říkám, bude to skvělý. Právě teď jsou tady totiž Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Tak jdem na to.

Black Eyed Boy a Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A mám tady něco, co bude asi dost možná pro spoustu z vás noční můra. Prosím vás, v New Yorku, kde jinde, že jo, se teď totiž objevily nové robotické toalety. Zní to strašně děsivě, jasně, ale to ještě není ten horor. Tyhle robotické toalety vás totiž vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. To znamená selfiečka v zrcadle minus, to je jasný, že jo? Kontrola vzhledu to taky moc nestíhá, to je obecně úprava nějaká, to vůbec. Jako to je fakt rychlovka. Jasně, dá se to, v pohodě, jo? Ale znáte to, celý den chodíte po městě, chcete si odskočit a ono vás to takhle vyšikanuje. No, hele, klidně zkuste doma, jo, si odskočit a stopujte si to do 10 minut maximálně. Budu vám k tomu výborně hrát, takže skvělý. Roxette a Listen to Your Heart právě teď.

0: Getaway a jejich live. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Jo, pondělí, večer už může být v pohodě podle mě v pondělí, co? Jde to, zvládáte? Já doufám, že jo, že už jste se oklepali i z toho celého pracovního dne a hlavně, že si užíváte to nejlepší z 80., 90. a milénia. V tom budem samozřejmě pokračovat. Za chvilku Jerry Halliwell v takovém klidnějším tempu, přidá se Bára Basiková nebo Erasure, tak si to nenechte ujít.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Mami, víš, že v Bagrparku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagrparku.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Slíbená Jerry Halliwell, posloucháte Hit Radio, hezký večer a někdo z vás si může udělat taky hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hezké ráno o 8 000 korun, to by šlo, ne? Pokud máte registraci na hitradio.cz, tak úkol je prosím vás jasný a jednoduchý. 7.10. Být ready na tom místě, které jste si registrovali. To je základ, jo? Protože jakmile Míša s Jasmin zazvoní 7.10, tohle, tak vy běžíte. Jo, vy běžíte ze dveří, nebo kouknete z okna a křičíte, protože pokud tam zrovna bude stát naše hlídka s penězma v ruce, tak jsou prachy vaše. A doporučuji neotálet, protože pokud ještě registraci nemáte, tak přicházíte o jednu velkou, zásadní šanci, protože už tenhle pátek nás čeká velké finále. Dámy a pánové, finále o 50 000 korun. Takže šup šup, hitradio.cz a ráno držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: A Groovy Kind of Love, to je Phil Collins, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A dámy a pánové, i když v tomto případě asi přece jenom hlavně dámy, jo. Lenny Kravitz už není jenom rocková legenda, módní ikona a majitel jednoho z nejpůsobivějších pekáčů Buchet. A prosím vás, Lenny Kravitz má totiž vlastního Kena. Ano, panenku, že jo, Barbie a Ken, tak prosím vás, ten Ken vypadá úplně přesně jako Lenny Kravitz. Úplně, doslova, protože když ho slíknete, a teď to nemyslím nějak jako divně, jo, ale normálně fakt má ty svoje kérky, pěkně vyrýsovaný ten pekáč Buchet, protože on je fakt neskutečný, jako, nevím, jestli jste ho viděli občas cvičit, má u toho kožený kalhoty a cvičí. Je fakt hustej. No a ještě k tomu má ten hlas, že jo. No nic. Dokonalý Lenny Kravitz už za chvilku do vašich uší. K tomu taky Bad Boys Blue nebo No Name.
1: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: všechno se dá sušit.
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď už další fantastický song. Tohle je Tina Turner a Missing You.

0: Leonard Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Trio Rio. Přeju krásný večer a pozor, je to přesně 630 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Jo, takže jestli vám taky celý život někdo říká, ať mluvíte pomaleji, tak ne, podívejte, můžete dát rekord, jo. Každopádně, samotný rekord za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov. 595! To je hodně slov. Naprosto šílený, takže prosím vás, jestli jste doma, v práci, no kdekoliv jste, to půjde všude, vemte stopky a schválně to zkuste. Kolik slov dáte za 56 sekund? Držím pěsti, ať se vám nezamotá jazyk. A k tomu MIG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

stop, stop, reach terminology. You

0: kapela a You Got to Let the Music. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Doufám, že už jsme v té fázi, i co jsem říkala na začátku, že máte úsměv od ucha k uchu. Doufám. A že další songy tomu ještě pomůžou. Jo, pozor, čekají nás Dave Stewart, taky Soundgarden, taky Lisa Stanfield, a nebo třeba song, který znají úplně všichni. Minimálně refrén znáte stoprocentně. Protože je skvělej a jednoduchý. Bahamen taky už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
4: Hit Radio.

Lisa Stansfield a Change. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. No takhle, nevím, co je děsivějšího. Policisté v jednom americkém městě teď měli výjezd ke vloupání. Majitel volal, že se tam spustil poplach, a tak policisté vyrazili za domnělým lupičem, což je samo o sobě nebezpečný. Nikdy nevíte, kdo tam bude, že jo? Pozor, oni tam totiž vešli do toho domu a na místě našli místo zloděje poměrně rozladěného rysa, tak říkajíc podrážděná kočička, trošičku, což úplně nechcete. Rys dokáže být poměrně nebezpečné zvíře. Ono se jim podařilo ho dostat do jedné místnosti, tam ho zavřít, než přijela odchytová služba. Nikomu se nic nestalo. Dokonce i domácí kočka, která v té domácnosti žila, se pak vynořila jakoby nic, což je docela hustý, že mu utekla. Tak prosím vás, držím pěsti, ať doma nepotkáte ani lupiče, ani naštvaný horisa. K tomu Who Let the Dogs Out a Bahamas.

0: Prostě legenda. Prince a 1999 v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek budu loučit. Užijte si hezký zbytek večera, slyšíme se zase zítra, to docela třeba tohle. Jo, bude to skvělý. Falco, Sophie Ellis Baxter nebo Petr Nač.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Evropská unie chce výrazně zpřísnit pravidla pro děti na sociálních sítích. A kolem návrhu se okamžitě objevila spousta zkratek a mýtů. Třeba že EU zakáže dětem internet. Nezakáže. Návrh se týká hlavně sociálních sítí a některých dalších online služeb. Další častá obava je, že budeme muset Facebooku nebo TikToku posílat občanku. Ani to návrh přímo neříká. Věk uživatele se má ověřovat, ale systém má být nastavený tak, aby platforma ideálně dostala jen informaci. Ano, uživatel splňuje požadovaný věk. Ne jeho jméno, datum narození nebo kopii dokladu. A co samotné děti? Podle návrhu by mladší 13 let vlastní účet na sociální síti mít neměli. Ve 13 a 14 letech by mohli používat účet pod kontrolou rodiče a od 15 let by si ho mohli založit sami. Zajímavé je ale něco jiného. EU nechce řešit jen věk. Chce změnit i samotné aplikace. U dětí by se měly omezit návykové funkce, nekonečné scrollování, noční notifikace nebo některé prvky, které nás nutí zůstat v aplikaci co nejdéle. Takže ve skutečnosti nejde jen o otázku, od kolika let může dítě na sociální sítě. Mnohem větší debata je o tom, kdo má nést odpovědnost za bezpečnost dětí online. Jestli hlavně rodiče, nebo také technologické firmy. A důležitá poznámka na závěr, zatím jde pořád jen o návrh Evropské komise. Konečnou podobu budou teprve řešit členské státy a Evropský parlament.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Radio. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Randomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.